tu odpovědnost za sníženou plodnost ovlivněných individuí. Můj oblíbený časopis Vesmír ještě dodává, že se dějí pokusy látku tuto vyrábět ve velikém množství a praví dále. Zdá se, že postačí tuto vysoce účinnou substanci jen několikrát rozprášit nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo ve vnímavém období k výraznému omezení plodnosti. Je tedy na snadě, že skutečně přírodní vědy a s nimi lékařské disciplíny jsou plně na výši svých úkolů, vyplývajících z hrozby populačních explozí, a že tedy veškeré skepce, zejména podporované neinformovanými redaktory, jsou zhola nemístné. Já a má skepce se obejdeme bez podpory neinformovaných redaktorů. Já jsem na antikoncepční pilulky pesimista. Domnívám se, že je poněkud neúnosné, aby kvůli poměrně krátké chvilce smyslnostní ženská musela od rána do večera myslet na to, zdali vzala či nevzala pilulku, co bude nevzala-li a vzala-li tu pravou v pravý čas. A aby se přitom ještě bála, že stloustne, nebo případně, že otěhotní v nevčas, a vůbec, aby se bála. A musím se bohužel rozcházet u názorech s vesmírem, což mě hněte. Vůbec se mi nelíbí, že lékařské disciplíny jsou na výši svých úkolů, i když hrozí populační exploze. Zdá se mi větší hrozbou možnost rozprášit vysoce účinnou substanci nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo k výraznému omezení plodnosti. Kdo bude hubit koho? Táží se. Budeme my určovat oblasti, kde to rozprášíme? A nebo budou oni, tedy ne my, určovat náš kraj za oblast, kde se má omezit plodnost? A co když někdo by zrovna chtěl mít děti? Tak to se bude taky prášit za kočárem vrchnosti. A kdo bude ta vrchnost? Otázek je plný pytel a odpovědí poskromno. Je jedna skromná odpověď a ta říká, že tohle všecko je opět příroda. Přesněji, že je to samočistící schopnost přírody. Něco jako když je moc raků v potoce a hrozí degenerace. A raci najednou počnou hynout. No, tak pak se jich pár zachová, aby se zachránil druh, a začnou znovu. Pokud je ovšem odpad z továrny nevyhubí jednou provždy. A říkával jsem si s oblibou, že tak nějak se příroda vyrovná s člověkem, až čas uzraje, jako s těmi raky. Že nastane období velkého účtování s lidskou pýchou, samočistka taková, drama podívaná, která začne jako by nic. Někomu se někde na světě udělá za levým uchem vřídek, vymrle. A jinde zase druhému, a někde jinde zase třetímu. A najednou to mají miliony lidí. Vřídek za levým uchem. Nebolí, nesvědí, nehnízdá. Začne se o tom psát v novinách, mluvit v rozhlase. Někde se to tají, jinde se to ventiluje. Věci to většinou bagatelizují, ale jsou i tací, kteří volají po bdělosti, aby se nic nezanedbalo. Zkouší se různé léky, kůry. Nic nepomáhá. Najednou asi tak po půl roce vřídek za levým uchem se přestěhuje za pravé ucho. Vzniká panika, badatelé všech zemí se spojí a po dlouhých poradách mají za to, že to všecko následek kouření, zhoubný nikotín. Panika na burzách vyvolaná náhlým poklesem akcí tabákových koncernů, lidé přestávají kouřit tabák a vřídek u mnoha lidí mizí. Spojené národy vyhlašují den vítězství nad vřídkem a ohlašují všesvětové oslavy. Útchant slavnostně zašlápne bajgla od poslední cigarety, avšak k tomu ke všemu nedochází.

0: jelikož řídek se objevuje náhle na hyždích kuřáků i nekuřáků. Spojení badatelé celého světa prohlašují závazně, že břídek nemá s nikotínem co dělat. Celý svět začne šlukovat cigára, viržinka, fajfku, cokoliv, ale ve stoje a nemožno na břídku se děti. Abych vás nezdržoval, břídku začne přibývat, a to tak, že se řadí. Dennodenně objevuje se vedle břídku včerejšího nový břídek dnešní. Zítra k němu přijde zase břídek. Řadí se bod vedle bodu, až vytvoří břídkovou čáru. Jak proč víme, že čára to jsou tedy jeden bod vedle druhého, ne? A tato břídková čára obepíná třeba nos. V tom případě nos při kýchnutí upadne. Kde čára obepíná krk, upadne hlava. Kde čára běží kolem pasu, rozpadá se napadený na dvě půlky. Po odpadu napadených částí pacient hyne. No, tak takhle jsem si to nějak naivně představoval, že příroda se zbaví pyšného člověka, ale pletl jsem se velmi. Samočistící schopnost přírody je daleko rafinovanější než moje infantilní fantazírování. Daleko klidnější, neuspěchaná. Příroda ví, že pojem času je jiný blud, kterému člověk věří. Neboť čas sám o sobě nejestvuje. Čas si vymyslili lidé, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Když je moc zajíců, příroda zařídí tularemii. Zajíc by si sám zkázu nepřipravil, na to je málo chytrý a nemá dostatek fantazie. Ale člověk, to je jiná, na toho je spoleh. A příroda ví, co dělá. Jestliže jsem se domníval, že k vyhubení člověka bude třeba nějaké nemoci tělesné, tak jsem myslel postaru. Nikoli vřídky na těle, ale vřet na duši, a to mě nenapadlo. Až teprve, když se podívám kolem sebe a když vidím, co vidím, a nikoli v to, co by bylo rádo viděno, abych viděl, tak vidím, že člověk láme rekordy v ničení sama sebe. Odebraný palec, to není legrace, bolí to, cuká to v něm a do všeho s ním brazíte. Ale podebraná duše nebolí, necuká, vynalézá, zapojuje do výroby. Potřebuje trhy, vyhlašuje mír a za ten mír vede válku, klame a je klamána. Jednoho dne se někdo nevyspí dostatečně, nebo se vyspí moc, nebo se vyspí s někým, s kým nechtěl se vyspat, anebo se nevyspí s někým, s kým by se byl rád vyspal. A v takové náladě zmáčkne onen legendární knoflík. Nebo vůbec nezmáčkne nic, ale smog sežere kyslík a on se nad tím legendárním knoflíkem udusí. A nebo to vůbec všechno bude jinak. Příroda si nedělá starosti. Ona ví, že na člověka je spolehnutí. Lidsky uměl ve zlé obrátit to, co mělo sloužit dobru. A příroda mě neutrum, ta nikomu nedrží palec. Je nestranná jako rozum. Je nesentimentální. Dovede být spravedlivá, ano, všem jen smrtí, kterou všechno pečetí. Ono je těžko mít přírodu rád. Ale člověk se ji musí obdivovat. Já nemohu než se ji obdivovat od rána do noci, od narození do smrti a učit se a učit se a učit se. Je nebojácná a věří sama sobě. No a proto dovoluje žít každému po svém. A učí, že kdo je jistý sám sebou a kdo se tudíž nemusí bát, může si dovolit nechat svět volně žít po svém. A za tohle jí mám trošku rád.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Banjo.
2: Banjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je banjo.
2: To je banjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, banjo. Hezký banjínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
1: Prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, prostě. Já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je?
1: Banjo a basa.
2: No ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě ze smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny.
2: No, bodejď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně nadaná.
2: No. Táta je taky ladič pijan.
1: Ladič pijan dokonce.
2: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna.
1: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, že jo. No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě, ne?
2: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima, víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídám.
1: No.
2: A uděláme hůlála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůlála.
1: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak
2: nějakou...
1: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to je jenom, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh věří, je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, ví, tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.
3: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: to, vemte to pís ještě jednou. A vítám povítanou. Nahoru.
1: Pítře, nemohl by mě se mít někdo pomoct?
0: Já vám, mě se zdá, pomůžu sám.
1: No, pojďte.
0: Nahoru. Narodil se císař pán.
2: Toníku, pro boha tě prosím, kde seš? Taková paráda a ty nikde, my už tam všetky stojíme a ty pryč.
0: Co se sta...
2: No?
0: Je. Já na to docela zapomněl. No.
2: Tam musíš, bej. Já ti to nemám říkat, víš? Ale mezi námi. Ty dostaneš dneska medaily.
3: Já vím. Kačavo.
2: Co?
3: Jestli to není pravda.
2: Toníku. Je?
3: Jo.
2: Bylo jich původně navrženo 5.
3: Jo.
2: Jsi byl navržený dodatečně jako 6. Co?
4: Lézo. Seš moje žena. Ty seš moje žena. Nic ti neříkám. Ale až přijdu z ty parády, si všimni mých prsou. Gemrt.

0: předem oznámenému slavnostnímu dekorování zasloužilých členů gardy ostrostřelecké nech nastoupí. Sobotka František, Rajs Cyril, Staněk Jan, Cafourek Václav, Kautský Josef.
1: A co bude se mnou? Tak co si to říkal?
0: A Špelec Antonín.
1: Je?

Vážený pane velitel, medaile dnešního dne pro mě určená bude ozdobu. Počkat. Srdce moje blaží se, pane veliteli.

0: To je, prosím vás, co se to vlastně stalo s tou medailí? Pane majore, ten muž byl dodatečně navržen k vyznamenání.
1: No to je možný ovšem, že to tedy letos už nevyřídili.
0: Jo.
1: Tak, pane Špelec, je mi velmi líto, ale až na přes rok.
2: A prezident!
0: Kompaní! Kompaní! Links! Maschinen!

Taková ostuda. Teď já jsem nemožnej člověk. Tolik lidí na to koukal. Čuškali po mně sousedky v domě, nedajli medaily, že je po mně. Co jsem se načekal, ona nepřišla, prej na mě náhodou žádná nevyšla.

0: Anton Špelec, ostrostřelec, toho když to popadne, to ručí si Liguer, a to špatně dopadne. Já bych do toho kop, ta medaile bude můj hrob.
1: No tak, Toníku, tak buď přece rozumnej, no tak hol dostaneš tu medaili na přes rok, no.
2: Jaký na přes rok? Jaký na přes rok? Já jsem tu medaili měl dostat dnes, a když mi je dali dnes, tak ať...
1: A no tak nekřič, tak si sednu jako člověk, dám si pivo.
2: No nechci pivo, no. Já nenutně do piva. Liguere!
1: Toníku, nepij tu kořálku. Víš, já tě znám. Jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
2: Zvíře, ty mě moc neokřikuj, jo? Ty máš medaili, já ji nemám. No tak, Liguere!
3: Ty... dekorovanej. Liguere!
1: Toníku, nepij mi tu kořálku! Víš, že pak děláš psí kusy!
2: Nenapoj!
1: Ale prosím tě!
2: Nikdy ve společnosti! Já nevím, co dělám! Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To mi zatraceně posvítě, jak ty dělám splintou věci jako donskej kozák. Prosím tě, jedná společnosti. Byl by zde zájem o jeden kvergry? Ano, prosím, taky se na mě dívej. Ale! Indy! Víš? Ale musí jen blejsknout. Ne, já nemám jiný pot.
1: Ježíš,
2: Maria. Tady se bude střílet.
1: Toníčku, promoval tě, prosím mě, rozum.
2: Jaké pak rozum?
1: Co bys si chtěl dělat, prosím
2: tebe? Já si vystřelil. Nestřelil.
1: Toníku,
2: nestřelil.
1: Vidíš, kam vedou ty tvoje likuére?
2: Likuére to nechce, já to chci. Já si
1: vystřelil.
2: Koukej, nech mě.
1: Tohle nesmí.
2: Já tebe střelil. Já udělám kozáčka, pozor.
1: Pozor,
2: vystřelím!
1: Ale Toníku,
2: nestřílej! Pozor, střelím!
1: Ale nestřílej!
2: Já si vystřelím, jo!

0: Ale pánové, že to byla šupička? Co?
1: Tady bude požárek!
0: Jaký požárek? Když má být požárek, tak se račte na skale. Postarat a jich měl vedajeli. Račte prominout při vašem vzdělání.
1: Toniku, nekříč, pan velitel, přeci tady, no.
0: A pan velitel, tam pan velitel je vůr, no.
1: Podívej se, Toniku, měj rozum, přece třeba pan velitel za to nemůže.
0: A kdo by za to mohl?
1: Císař pán!
0: Frantík, Procházka, tak je vůr.
1: Ale ne, pánové, on myslí toho sklenáře Procházku, Toník.
0: Nepak, já jeho sklenáře.
1: Myslíš?
0: Mocnáře, císař pán je vůr. Ale
1: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, tě v obě sejdi.
0: Myslíš?
1: Čekáš, no.
0: Jemu

0: Pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunované. Vůl, tak, tady.
1: Vy jste urazil císaře!
2: Františka Josefa I. Soud uváží všechny okolnosti. Rozhodl se k usnesení podle paragrafu 63. odsouditi vás pro tento zločin ke 3 měsícům tuhého vězení jedním postem. Obžalovaný, přijímáte tento trest?
3: Počkat.
4: Hraná soudní budovu. Jak zde můj pan předřečník jasně naznačil, jedná se zřejmě zde o mé žarážování. Tento návrh je zřejmě proti mému přesvědčení.
3: Vážená stolice.
4: Jestliže jsem řekl, že císař pán je vůlí celého národa zvolen, nechte mě pokračovat. Slavná soudnice. Co kdyby jsme tu věc vyluštili jinak? Co kdyby zde přítomným pan Kačaba, můj dlouholetý svědek i na svatbě, tato čestný bezvolný člověk, co kdyby on se zaručil svým čestným slovem zde před soudem? A ví, že řekněme, u něj to odsedím doma.
5: To já se prosím, slavný soude, zaručit nemůžu. Obžalovaný, táži se vás ještě jednou, zda trest přijímáte.
0: Prosím, ale nemohl bych to dostat podmínečně.
5: Trest je nepodmínečný.
0: A nešlo by to udělat tak, že bych to eventuálně 100krát opsal a nechal to doma podepsat? Já vím, to nejde. Já vím. A amnestie se na mě nevztahuje.
5: Pane státní zástupče, dopustil jste se urážky jeho veličenstva podle paragrafu 63. Vaše vina je úplně prokázána. Já jako státní zástupce vám radím, abyste trest přijal.
0: Pozorněte, já už vás pozoruju od začátku. Nejste vy nějak proti mě zaujatej?
4: A vůbec, slavná soudní společnosti, 3 měsíce za takovéhle slabé přenáhlení je moc. Prosím, já jsem ochoten nastoupit důkaz pravdy. To prosím vás, vy si sedněte, vy ne, vy kokto, než to vykecáte, tak to budu mi odsedět.

0: je to neštěstí, ale 3 měsíce sedět v arestu, no, to ještě není tak nejhorší.
1: Prosím tě, není tak nejhorší. Tak si tam jdi sednout za mě.
0: Víš, Toníčku, já mám nápad. Co kdyby si to za tebe odseděl někdo jiný?
1: Prosím tebe, a kdo?
0: Někdo, kdo umí mlčet.
1: Toho bych rád poznal, prosím tě. To je nápad, to je nápad.
0: Je to nápad, protože když budeš 3 měsíce v arestu, tak můžeme zavřít živnost. Co budeš potom dělat?
1: No jo, to je pravda. Co budeš potom dělat? Já mám nápad. Co kdyby to za mě šel odsedět někdo jiný?
0: No, a co já říkala?
1: No, schválně.
0: Aby si to šel za tebe odsedět někdo jiný.
1: To je nápad. Podívejte se, kukačko, jaký pak rozmýšlení. Jde bez rozmýšlení. Vy si vemete moje papíry, půjdete tam, zazvoníte na portíra, on vám otevře, vypojete do ředitelny, zapíšete se do knihy cizinců, oni vás vemou a tím je to vyřešené. Za první, máte to se stravou. To jsem vám ani neříkal, že to je se stravou. Teď ještě, co vám v tom a přitom kine za různý věci. Vy se tam naučíte papírnictví. Budete lepit pytlíky. Nebo to ještě na housle se naučíte třeba hrát jako Dalibor, že jo? Dalibor se přes naučí. A jak hraje Dalibor? Ba, přeci vy nejste hloupej člověk.
2: No jo. Ale co za to?
1: Já jsem to vypočítal.
2: Jo.
1: A přišel jsem k sumě, že bychom vám za to dali 20 zlatých.
2: 20 zlatých.
1: Za 3 měsíce, tak podívejte se.
2: No, 20 zlatých, to jsou pěkný peníze.
1: No, vidíš? Pěkný peníze.
2: 3 měsíce.
1: Hm? 3 měsíce, to je hezký.
2: Ne, 3 měsíce, to je moc.
1: Moc, já vím. No, kdybyste si vzal únor, tak vám řeknu, tak je to zase kratší, že jo?
0: Pane Kukačka, udělejte to. Podívejte se, dáme vám 30.
2: 40, teda když říkáte, no tak jo.
1: Kdo to přihodil tady?
0: Tak, pane Kukačka, 20 vám dáme teď a 20, až si to odsedíte.
1: Až jako přijdete zpátky z toho orlábu.
2: No kriminál.
1: No my tomu říkáme orláb.
2: Jo.
1: Víte?
2: A 20?
1: Teď.
2: To mi může dát.
1: Jo, to můžeš klidně dát.
2: 20 je teď a 20 potom. A mistře, jak by to bylo s nemocenskou a s tím?
1: Všecko platím.
2: Sám.
1: Všecko, spolehněte se, pojišťovnu, všecko.
2: To je 20.
1: I dopravu tam.
2: No to pořád ještě.
1: No já vám něco řeknu, když nechcete, nenuďte se. Byli tady lidi kvůli tomu. Alois se nám nabízel.
2: Alois?
1: Bych vám vyprovoval. Alois přišel a povinal, že to odsedí a z radosti. Oh. A co nám slíbil?
0: Ano, co nám slíbil.
1: Vidíte?
2: Co?
1: Husu. Takovej to člověk.
0: Hm. Ale Toníček řekl, jen můj drahej Kukačka.
1: Jsem řekl, já.
2: Ale snad byste nedal na Aloise, to je, jak ten to odsedí a jak bych to odseděl já.
1: Ten. Teda
2: to pravdu. No jo.
1: Teda když to odsedí Kukačka, tak to máme jistý, že to odsedí rovně.
2: Hezky. Tak. To odsedí.
1: Jo.
2: A 20 letech.
1: A
3: co budete dělat vy, mistře?
1: Já budu v malý dílně za varhanama pracovat, jako by se nechumelilo. Rozumíte?
2: Jo.
1: Jenom o něco vás prosím, Kukačku. To, co jsem tady říkal, to je tajemství.
2: No jo.
1: To se nesmí nikdo dozvědět, to je mezi námi třema.
2: No
1: vy to víte, žena to ví a já to vím.
2: Jo.
1: Na to si musíme dát slovo.

0: Já mám takovej hlad, že ani hoblovat nemůžu. Já ten kriminál nepřežil.
1: Prosím tě, Toničku, co pak tady tak naříkáš? Ty ty přece nejsi zavřený.
0: Že jo? Já taky koukám. Já se tady straším a vlastně za mě kukačka sedí.

0: Paní Špelcová, vy jste měla muže, že?
1: Mám dosud muže.
0: No totiž to je omyl. Z toho já vás vyvedu. Vy jste měla muže, ale už ho nemáte.
1: Jak to?
0: Protože včera umřel v celé číslo 118. Já vím, ona je to rána, ale to čeká na nás na každého. Ono to má taky svoje výhody, paní. Právě proto, že umřel, tím se mu zbytek trestu promíjí. Tady máte váš úmrtní list a to znamená, že jste vdova a že se můžete vdát znova. A moje úcta.
2: Já jsem to viděl. Já jsem to neviděl.
1: Chudák, tak ten kukačka je mrtvej. Toničku, musíš se někam schovat, tady by třeba na tebe přišli. Až se to všechno urovná, tak se vrátíš.
3: Vrátíš, odkud?

0: smuteční slavnost zde? Moji soucitnost. Jsem bratr zemřelého. A dlím 25 roku v cizině, tudíž se asi na mě těžko budete pamatovat, švagrová. A včera jsem dostal telegram, švekruše, tak jsem okamžitě přijel, abych vlastními očma, vlastními očomí se na tu věc zde podíval. Švagrová. No, je to samozřejmě dlouhá doba a vy už se na mě nepamatujete, švagrová.
1: Ty jsi ještě scházel?
0: Proto jsem přijel. Jsem bratr zemřelého. Teďka.
2: Dovolte vašnosti.
0: Prosím.
2: Ale vyračte bejt tůze podobnej neboštíku mistrovi.
0: No, je to možné. Jaké ctíne mi, no?
2: Aloj,
0: prosím vás. My jsme z dvojčat původně. Totiž dvojče jsem já. Bratr taky? A tak my jsme totiž původně bratr... Počkej, teď jste mě splet tom... Jak moc?
2: Co pak tam děláte, pánové?
3: Co pak jste si tam dali do ty skříně? Co pak?
1: Co pak si, pánové, tady hrajete na molí? Co pak to je? To je moje všecko, to já mám odkázaný. Proč to nezamkneš, milostivá švagrová? Co pak, dejte to tam hezky zase zpátky. Dejte to hezky zpátky. Ne, prosím, pokorná, jen od skříně, prosím.
4: Paní Špelcová, já vím, že nejsem vítaný host. Ale osud je osud. Nedá se nic dělat. Proto přijměte mou upřímnou soustrast.
5: Děkuji vám.
4: Ale pohřeb bude mít Špelec překrásný. Celá setina vyrukuje v parádě a za rakví mu ponesou na polštáři tu medaili. Škoda, že sám neuslyší čestnou salvu.

tak nás za poslední malce. Jsem jako skrývačka, nevím, kde jsem. Všude se povídá, že tu nejsem. Ve čtvrtí je všude plno zármutku a každej se nutí honem do skutku.

0: Herbou partaje. Anton Špelec, ostrostřelec, koho kdy to napadne, poručí si likuvere, a to takhle dopadne. Já bych do toho tenhle fundus je můj hrab.
1: Já bych s tím prachtil. Mám já to zapotřebí tohle?
2: Já to jedno, no. Já se je vožením znova se svojí ženou a budu do smrti dělat svýho bratra.

0: říká?
1: Víš, že se mi teď víc líbíš, než jako můj muž?
0: Ale moc mi to neříkej, abych nakonec na sebe nežádil a eventuálně si nikdy nenafackoval.
1: Ale sadičko, ono ti to tak sluší.
0: Teď oni mě taky hned bez debaty přijmuli. No jo, každému dělají drát, mě ne. Takováhle figura jim scházela v řadě.
2: Ale ne, aby si zase v hospodě tento, víš?
0: Ty myslíš jako likvér? Simpio, tohle můžeš říct, co si vím, to by to... Ani do huby, ne? Ne, pak? Já vím, já bych dostal 3 měsíce, ne? Ne, pak? Kam bych se dostal?

0: pak jsem se dostal do Ruska. V Prusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. Víte teda, opravdu, že se tam, teda je tam jedna věc, je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda, tam jsou takový mrazy. Krutý, ale krutý. Já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut, takový mraz. Krut, to se říká v Rusku, pořád mě nestrkej. Krut, ruský, víš? Neřekne to, jiný neřekne ti nic jinýho. Krut. Taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme voda, tak vám to umrzlo u huby. To je hrozný. A potom tady jsem odjel, jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně. Báječně jsme. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
1: Nejsi ty Rudolf Špelec? Je?
2: Já jsem tě hned poznal. Dovolíte, pánové? Podívej se, no jestli pak si pamatuješ na mě. Pak víš, kdo jsem. Tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
1: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
3: A jo?
1: No jo, ono už je to pár let, to jste ví, proše, pane. Přešlo, parela to tego času, co myslím, že by ostatně raz, proše.
4: No je.
1: No, no. I jak čem panu, proše, pana povodilo po celý ten čas, dlouhý čas. No. Víš, čem povodilo, proše, pana, dobře.
3: A jak se máš, pojď?
1: Bardzo dobře, proše, pana, já nemůžu sobě skazit.
3: No jo.
1: Bo já zarobiłem sobě, proše, pana, v Varšavě tyle. Ja nie muszę do samej śmierci więcej pracować.
3: Prosim cię.
1: Tak.
3: A furt inaś takie, nie dzielasz nic?
1: Proszę pana, nie, ja już nie robię. Bo ja sprzedawałem tam, proszę pana, choinki. Pasiary. I później, proszę pana, w zimie lody.
3: Lody?
1: Tak.
3: Ty wiedziesz.
1: Tak. No i co pan porabiał, proszę pana, niech pan mi coś po sobie opowiada.
3: O, my, jesteśmy byli w obieda, tak.
1: No to co więcej?
3: Ja więcej tak już nie mieli.
1: No co, proszę pana, pan do mnie po polsku nie mówi?
3: Jak to? Co říkáš?
1: No proszę, nie mówisz polski.
3: Kdo?
1: Ty?
3: Więc mluvím, że jo? Ja ci to hned przekládam. Tady je to polski, a český to jde ven.
1: Tak posłuchaj, abyśmy se napili, ne?
3: Ja.
1: Když jsme se zase sešli.
3: Pánové, kolžina. Liguere! Liguere!
5: No, zasluž.
3: Liguere!
5: Rudolfku, nepí to, budeš vidět, bude to tvá smrt.
3: Ale prosím tě, pořád smrt.
5: Pořád.
3: Aje.
5: No, teď by nic jiného nescházel, než aby si začal s cílem.
3: To je nápad.
5: Co?
3: Pojďte i flintu.
5: Nebo považuj se.
3: Ale vej, pořád. Pořád mě nemáš krydolu. Já něco řeknu. Já něco řeknu.
5: Rudolf!
3: Mně se chce něco říct.

0: I am enchanted. How do you do, sir?
1: Oh, yes. Here in Kochi. Yes, Turnova. A strat at Sisto Brumbury. Entertaining.
2: Brum, brum.
3: Так выпьем еще по одной, ваше высокопревосходительство.
1: И трошку свиняя.
3: Я счастлив, что мне удалось встретиться с настоящим князем, славный род которого известен каждому русскому.
1: Да, да. А где моя киевская губерния?
4: Киевская губерния?
1: Ага.
4: Ale dovolte, nemýlím li se, vyprávěl jste, že jste žil v semipalatinské guvernii.
1: No jo, to taky správně.
4: Ano?
1: To víte, nad naším panstvím slunce nezapadalo. A pak jsme se pořád stěhovali, protože zima je taková, že nemůžete na jednom místě vydržet, to máte. A hned taky jsem musel přiložit ruku na Urále, hned zase vejplata na Kavkaze a to jste měli pořád.
4: No jo,
1: Dada, taky ještě.
4: Dada.
1: A vy nemáte ponětí, jaký já měl štěstí, ku příkladu úrodu. Já měl tolik úrody, že jsme to vůbec ani do stodoly nevozili, že jsme to vozili skrz. Rovnou skrz ryby. My měli ryb tady k tomu, že říct, co já se tím klubem. Co my měli ryb, Rusko, my máme ryb. A kaviáru, co já měl? No, tolika kaviáru nebylo nikdy to, co já zrovna. To jsme měli takovou spoustu, že jsme s tím mazali schody, boty, podlaj a kluci s tím hráli kuličky. Já bych to neřekl, kdyby to nebyla pravda. Moji vlastní plavci na Volze zpívali vždycky. Je, je, je.

Pozvala mě jedna kněžna do kiosku, říkala mi golubčinku, graj mi graj. Bylo-li byli voli po papírosku, nebo bylo-li voli mi radši čaj.

0: hosti.
1: Tak, pánové.
0: A už mi nic nedělá. Už jsem ty zvyk.
1: A jen jestli já budu trefit domů, ale...
0: My vás jasnosti dovedeme.
1: Pasti si lehkali.
0: Pravodím vás.

0: jako svíčka já.
1: Já jsem detektiv, já přicházím chránit vaše zájmy. Ich komme in
2: I beg your pardon. I don't understand any words.
1: Oni chtějí zkrátknout und kurzen. Oni přicházejí vám špajznout, šlohnout vaše diamanty, které já musím chránit. Já přicházím, ich bin nerozumí slovo, ich das ist Narischkin. So, koukejte, tak je to Narischkin. A ich nicht Narischkin, ich kukos, ciege prit, koza prit. Detektiv, babočka, tady jsou detektiv z Gotland. Já, no, kukaj, tady jsi zboutný detektiv. A ich komme diamanty, aby nicht schlohn, sakra. Vy přicházíte jako jak smilování. Prosím vás, vysvětlete tady panu Bajadérovi, že nejsem Narischkin, že jsem detektiv, který chce chránit jeho diamanty.
3: Maharadža si bude pokládat za čev, budete-li v jeho nepřítomnosti střežit jeho poklad.
1: No, tak hlavně, že jsme se dohodli, vždyť já nic jiného nechci, než když Maharadža tady nebude, že jsem vždycky nakoukná, on bude mít svatý pokoj.
3: Prosím, prosím,
1: to nám bude vítáno. Gumia radikum. Salmia gaestum.
3: Říkal jste, že máte zájem o tři vejčité diamanty Maharadžovi, pane Van Houdene, které potřebuje vaše amsterdamská ústředna pro korunní klenotnici jedné evropské velmoci. Informoval jsem Maharadžu a ptáme se vás, jakou nám můžete dát zájem.
4: Zde prosím je ček. A Maharadža může čeku kdykoliv použít na znamení, že koupě je uzavřena.
3: Přezkoumáme, dovolíte-li, je-li šek dostatečně kryt. Prominete, v dnešních dobách je nutno být opatrný. Napíšete panu Van Houdenovi potvrzenku na šek.

0: okamžiku, jak střelíte, střelím i já.
1: Co z toho budete mít? Udělám vám návrh. Rozdělme se.
0: Já.
1: Koukejte. Já nejsem Maharadža a vy nejste Narskim. Nabízím vám třetinu.
0: Tak to bych musel vycelit. Dvě třetiny.
1: Dobrá.
0: Dejte sem dvě třetiny brilantu, co jste sebral klenotníku.
2: Diamanty tu nejsou.
0: Depadlo.
2: Pras, mám k dispozici ček. Ček tu není. Mezi námi je zloděj.
3: Jeden? Celý aeroplán vás je tady, chlapi, zatracený. Ty bouchačky pryč a ruce nahoru. Kde šek?
4: Ten mám já.
3: Který vy jste?
4: Obchodník Diamanty, Holden a Sins z Amsterdamu, který díky chytrosti slečny Sandry nebyl okraden.
3: Pojďte se. Vy mě ty chlapi tady budete hlídat, tu máte. Tak. Tak abyste věděli, mizerové, tak ty tři pravý diamanty mám v týhle kapce. A v týhle ty kapce mám ty ostatní diamanty těch obchodníků. Tak? Pa. Padákem jdu pryč.

0: dneska, přátelé.
1: Je, a mohl bych poprosit, přátelé, můžete rozsvítit sál, my takhle vidíme. No, to je ono.
2: Ano, to je nádherný.
1: Teď máme pocit, že si opravdu můžeme s někým povídat.
2: Ano, tak jako když jsme okolo jednoho stolu, jako když sedíme doma.
1: Tak, akorát, že vy nemáte minerál.
3: Takže předávám slovo.
2: V tomhle to měla Libuška naprostou pravdu, protože jak my se se Zdeňkem dostaneme dohromady, tak nemá šanci nikdo.
1: Tak já jsem takový zakřiknutý chlapec, skromný, plachý, takže já budu mlčet.
2: Ne, udávat ne, ale hlásit to musím. Že například dokonce i vlastní dcera Ládi Menšíka říkala, že ho nahradí Donutil nebo Petr Novotný, tak ani jeden, ani druhý mu nesají Láďovi Menšíkovi takhle jako k podpatku. Ale jestli ho někdo nahradí, tak je to Zdeněk Troška. Protože s tím je stejný pocit, jako když byl s Láďou, kde jsem se já naučila rychle mluvit jenom z toho důvodu, že ten, když se zkoušelo, tak to bylo všechno fantastický. On vás ještě poučoval, ještě vám říkal, ještě vás režíroval, ale v momentě, jak se rozsvítila na kameře červená, tak v ten moment prostě Láďa začal a ty říkal text i za vás. A když jste si nepočkali moment, kde jste se jako, kde on se nadechnul, tak jste si neškrtli. Takže ty jak se Zdeňkou to tež, se Zdeňkem to tež.
1: Já teda pokrvám.
2: Se Zdeňkou, no jak na to přišla.
1: Přátelé, mě potěšila Helenka, podívejte se, jaká je Schlank und Klang. Vidíte to? 85 kilo, jen tak jako lehce odhodila.
2: Já to neodhodila. Já jsem to prosím vyčůrala.
1: Je, to já vám musím říct, přátelé, Helena přišla poprvní z té kůře, z nemocnice, zavolala mě a říkala, hovno tlustá, zatopená jsem byla.
2: Já celý život jezdím, Jaromír Čermák mě napsal monolog na obranu tlustých. Všichni doktoři vyprávěli, kde mám teda ty špeky a tyhle ty věci. A já na základě toho, že mi špatně pracovala pravá srdeční komora a zadržovala mě vodu, tak já byla zatopená. Chápete? Ono je to jedno, jestli je kilo tuku nebo kilo vody, že jo? Ale já prostě tadyhle obraňovala tloušku, jako špeky a tak dále, no a ona voda.
1: Přátelé, víte co? Ptejte se, na co chcete.
2: A na koho chcete, protože oni o nás taky drbou.
1: Jedna paní se mi taky zeptala, jestli nosím slipy nebo trenýrky, prosím vás. Já vám dámo, slipy, protože trenýrky to je hrozně.

0: hned v pravé nohavici, hned v levé nohavici, potom tam přehazujete, kapesní kulečník, to vy vůbec nemůžete pochopit. Takové věci, co mají muži.
1: Za no, problémy.
0: Za problémy. Já, vy máte podprsenku, že jo, tam uzavře ty dvě prsa, no a ty tam se tak, každá má svoji klícku, že jo, rozumíte, celý den si tak povídají, pak přijde majitelka domů, cléká se, rozepne podprsenku a to jedno prso tomu dvímu říká, tak čau, já padám. Já nevím, jestli jste viděli Helenky Benefici, bylo to na Primě. Já jsem tam vyprávěl takový, byla tam s Květou Fialovou a dalšími přáteli a vyzvali mě, abych něco na ně prásknul. Přátelé, já nevím, možná to někdo neviděli, ale Helenkou opravdu to je bohuboj, jak to říká. My jsme byli pozvaní na japonskou ambasádu a ta Helenka, to byla, ještě měla těch 87 kilo navíc, dneska je to nic, ano. To je nic. Tam vplula těch svých krásných červených šatech s takovým dekoltem, tady takového nějakého řázlatýho rouna, nebo to, co tady měla.
1: To byl nejdřív udělaný špert. Stenku, ty můžeš všechno. Se můžeš po mně i projít.
0: Právě proto to přátelé říkám, protože jsme tam přišli, Helena tam vplula a tam bylo pět takových malých Japonsko. Tak jsme se klaněli, jsme se všichni klaněli, jako tak. A jsme se doklaněli k tomu stolu. Bylo to všechno krásně připravený. A tam jsem si všiml těch dvou Japonců, ty na tu Helenu vám koukali, ty ji prohlíželi jak globus, mapu světa.
1: Po mně šli vždycky v životě trpaslíci. Ale teprve teď jsem pochopila, proč. Přišel si ten trpaslík se mnou v pokoji, šoupne mě do postele, zamkne. A teď ne, že by nastaly nějaký orgie, ty jsou u Poloniový, ale v peříčku, že jo, ale prostě vidím ten indiánský tanec toho Japonce, který řve, to všecko je moje, to všecko je moje, to všecko je moje.
0: Tak to nějak vypadalo, protože ty měli ty oči na zip, rozumíte, jo? Až ještě chlípnej pohled, vilnej takovej a tu Helenu úplně slíkali a ta Helena tam prostě jako královala, seděla, tohle, no a nic. A protože u některých těch národů jižních je takový pravidlo, že teda jako čím žena je silnější, tím je krásnější a i bohatší.
1: A bohatší. My když byli na Kubě s Jirkou, tak si mysleli, že nám patří i Harčana. Jsme nejbohatší ze všech.
0: Tak. No a takhle to chodilo a ten furt tam na tu Helenu a bylo vidět, že teda je úplně v štajf, jak by řekla moje babička. A Helena to viděla, přátelé, tak tam byla vodka. Tak Helena nalila vodku a řekla na darově! Jenže u té Heleny, než to dojde sem, tak to dávno vypaří. Ten šotek, aby nezůstal pozadu, tak udělala. Jako když dostane 220, rozumíte? Helena se nějaké podívala a říkala sleduj, jak toho hajzle zlikviduju. A nalila si druhou, tam prdli a říká, do druhý nohy, na zdravě. Ten taky, to zase takové. A takhle to šlo furt. Ten už potom tam tak jako se pápolal. A v tom momentě začala kapela hrát nějaký španělský rytmy. I Helenka se vymrštila a začala tam prostě takový to paso doble, já nevím, to všecko. Ten, aby nezůstal pozadu. Tak tam začal za ní podupávat. Ale to vám bylo jak sputník okolo země koule, rozumíte? On vždycky zmizel za ní a ta Helena jako tam dupala, tleskala a koukala, kde je, aby ho nezašlápla. Já patý, tohle to bude průšvih, tohle to smrti průšvihem, opravdu, že jo. A on takhle se na ní tam třát a Helenka tam okolo něj a tohle to dupala, tleskala a tak dál. A ty Melody Boys, kteří tam takhle byli přestali hrát.
1: Ty jsi to měli šílenou srandu, ano. Nepředstavitelnou.
0: A teďkon změnili rytmus a dali ploužáka. I zmocnila se Helenka trpaslíka.
1: Toho nemáte za co držet, rozumíte?
0: A začala s ním šíbovat sem tam do místnosti. Ona, jak se ho přitáhla k sobě, tak mu to tady do mezi prsí, jak by to řekl spisovně.
1: Měl tam mi došák.
0: To mi plátlej.
1: Já to nemám u kolen.
0: Tak Helenka si ho povytáhla, vejš?
1: Já jsem se namíchla a aby byl aspoň trochu lidský, tak jsem ho tam šoupla. Čili nohama byl ve vzduchu a prsama a tam byl udušený, že jo?
0: No. A když ho postavila na zem, tak jak už mu skládal ten kyslík, nebo si já nevím, nebo byl... Rozumíte, protože představte si, přátelé, že pro něj tohleto všecko byla obrovská oblast sexuálního styku. Tacko. Byl opřenej po sexuální podločku. A on už neudělal vůbec nic, když ho postavil na tu zem, tak ten Japončík takhle položil ty svoje
1: pacinky
0: na ty prsiska ty Heleny. Teď se všichni stuhli. Chyba ty vole, teď bude normálně diplomatický průšvih, Japonsko nám vyhlásí válku, bez konec. A Helena
1: protože
0: řekla...
1: Protože Zdeněk čekal, že dostane přes držku, že no, jo?
0: Ano. No. Ale Helenka za dámu byla a řekla, jen si šahni, tohle to už do smrti v ruce mít nebude. Vymyslel jsem, že bych mohl zase natočit nějaký takový film, jako bylo Slunce se, no taky mě lidi zastavujou, jaký další takový nějaký blázniviny. A vymyslel jsem film, který možná budeme točit, dříve nebo později teďko, jmenuje se to Kameňák. Prozradím, že má Helenka Růžičková roli Bordel mama. A tam má krásný jeden výstup, probíhá slavnostní otevření toho domu, jsou tam všichni papeláči s manželkama a tak dále, probíhá program a Helenka, protože je jí horko, tak si vystoupí takhle ven před ten barák, tím postojem, cigaretku.
1: Ano, do té kurvy, že jo. Zajímavé je, že za socialismu, například já jsem dělala kurvu s Lubou Skořepovou, no a na smlouvě jsme měli vždycky napsáno sociální pracovnice. Takže já vlastně dělám šéfovou sociálních pracovnic.
0: Ano, referentka pro styk s veřejností, přátelé. Tak tam stojí, jde okolo ten děda a říká, hergo, to je materiál. Za kolik? A on říká, za 5:09, dědo. A Helenka byla bezvadná, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody a tyhle komedie, mimochodem, když jsme natáčeli Slunce, seno, jahody, tak jsme bydleli tady v tom hotelu, na Stopce jsme tomu říkali.
1: No, Bílá růže, myslím, jo, že se to jmenuje.
0: Tam jako vždycky za...
1: No, teď je z toho nějaký tady nějaký bydlení pro ty.
0: Pro tamty.
1: Ne, pro pracovníky, jako, víš, takový jako napůl, no, to jsou dva bratři, kteří se hádají a nevědí, kdo jiný, tady by potřeboval být hotel. Modrá hvězda, no tak tam jsme bydleli, tam na tom rohu.
0: My jsme tomu říkali na Stopce, protože tam se usnuli a najednou přijel tyrák, zastavil. A tak jsme prospali, prosím, celý noc.
1: Já zase nezapomenu, když jsme tam bydleli, tak já jsem Jirkovi tenkrát říkal, Jirko, budeme šetřit, žádný blbosti se kupovat nebudou, tady se budou kupovat jenom cihly a věci, které budou zapotřebí na stavbu. No a byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci, seno, jahodách. To byla druhá manželka doktora Červenýho, co měl kabaret Červenou sedmu. A ta byla tak nádherná a tak nádherně vyprávěla. Vůbec nechápu, jakým způsobem to dělala. Přijeli jsme všichni autobusem. A ona první, protože tam nejsou v pokojích jako sprchy, první byla převlečená, udělaná, seděla dole. No a ta tak nádherně vyprávěla, že já jsem si byla nucená koupit vlnu, pletla jsem svetr, do kterého jsme se i s Jirkou vyšli oba dva, to bylo takový svetr opravdu rodinej. A abych vůbec si vydržela, když vyprávěla, abych prostě neusnula. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
0: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi 2 nebo 3 jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
1: Na to do smrti nezapomenu.
0: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy, náušnice,
1: prstenu. To je taky, ne, já bych jenom chtěla říct, že to je jako, když se někomu zasekne účes, tak ten člověk pak s ním jde
0: celý
1: konec života. To byla ta rulička točená, to byla ta doba prostě bílý chodby, že jo? No, americký tak, film.
0: Ano.
1: Ano.
0: A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
1: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla, jak se to kamej. Kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, trietážní butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hraběnka. A Zdeněk, jak je prostě absolutně otevřený a prostě to, co na srdci, to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce. A ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno. A začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A se někdo zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, to řekni ty zase.
0: Já třeba jen, že vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku na půl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život.
1: Ne, ona prakticky ona neotravovala život. Protože já ji milovala jako svoji matku, ale tím, že ty staří lidé, jako v podstatě není na ně čas, Ježíš, babičko, vaše starosti, Ježíš, tohle to, že jo, tak ona na sebe upozorňovala těma blbostma. Rozumíš tomu? Já to naprosto chápu tím, že vlastně už do toho stáří vcházím, že třeba jsou, když ta rodina jako tu maminku jako zapomene, tak si hraje na nemocnou, prostě něčím chce jako na sebe, rozumíš, jednou je to žlučník, po druhý je to hlava, po třetí je to noha, po čtvrtý je to něco, čili že vlastně chce být středem toho, no a ta babička, že jo, naše, ta měla smysl pro všechny možný rošťárny, které existovaly.
0: Jenže, abych to dopověděl, přátelé, snad to dopovím do těch 12 hodin do večera tady. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teďka on tam čekala, týma vídlema u té cibule, a ono, 9 hodin, protože krtek rej vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic, v 1 hodinu odpoledne, a vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. Tak říká, tak ona, já říká, tak to by šlo s tuhletu paní, ale teďka jak ji teda zničit?
1: Takže měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo?
0: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy, on říkal, šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si barví, nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek, tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů. To je z mých vlasů, ta rulička, to není nic umělýho.
1: Ale natučený je to na kůžičce. Že měl svoje vlasy.
0: Tak já jsem to, přátelé, neoperoval. Takže nevím.
1: Kůžička, to je to byl, vidíte, jak je mladý ten blbec vedle mě. To byla speciálně se koupila taková kůží potažená, v tom byl drát, na to si dal vlasy, ale uměli jako prostě drť takovou, to si tadyhle připnul s ponkama a přesto si přetočil, proto tam byla ta drť, aby ty vlasy se k něčeho chytly. A ta kůžička vlastně udržovala ten drátek, který by tady byl někdo z kadeřníku, třeba paní Kohoutová, tak ta by ti to vysvětlila. Nekoukej na mě, blbe.
0: Takže, přátelé, a to říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. On říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
1: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
0: První záběr, přátelé.
1: Bombardáky na sobě, dvíhala se dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to tak?
0: Já říkám, Erničko, my to naskoušeli, hele, najdám se ten baret a říkám, tak teď, bože, teď, už to dá nejde. Stop, se říkám, moment. Sedl si na tu postel, říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu, jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu Petřinou takovou tašku, tam to trčila.
1: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla. A Zdeněk říkal, teď nebo nikdy. A tu horní taky. No a najednou dělala.
0: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je. Zase vyndala. Říkal. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, podle který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
1: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální. Já jenom můžu říct, že když jsem byla nejen na jedné besedě, tak si plno lidí myslelo, že to, že takhle ženská se neumí zmrcasit, že to točil nějaký mužský. No. Nechtěli ani věřit, že teda jako...
0: To neznali naší tetu Mařku. To byla to opravdu teda ta dovedla rodině zatopit, ale přátelé, v tom momentě se to spojilo. No, teta Mařka, my jsme jako děti záviděli, jak neměla ty zuby, tak si šáhla normálně jazykem na špičku nosu. Udělám, nemám hotová, nemusela mít ani kapesník.
1: No, mi to nevyšlo.
0: Dobře, takže to bylo ono. Takže já i takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říkala, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, jí Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, tady jde pan Zounar, tady tohle, to tohle. A najednou koukala fotka, takový E.T., koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, a v prvním momentě vůbec nepoznala.
1: Ona říká, kdo to je?
0: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé. Takže opravdu to byla dáma. Ta měla hubu, přátelé, ta se bez nadechnutí hovořila třeba 5 hodin. Helena už tam spala. Všichni úplně na tom dvorečku o to
1: no, zničení. Já říkám, že jsem upletla ten svetr za to slunce, seno, jahody. Protože já prostě chtěla vědět, to byl vlastně chodící člověk, který vyprávěl o Longenovi, o Sašovi Rašilovi, vůbec jak se...
0: Čapek, Přejflugová.
1: No prostě to byla historie umění v tom nejkrásnějším podání, no a vydržte to, když se ještě...
0: A jednou se stalo, že tahle ta paní Červená zmlkla, seděla na té posteli, na tom slunci, na tom dvoře a udělala takhle. A Helena říká, točte, nebo exne.
1: Ano, jak dneska to vidím. Jak dneska.
0: A paní Červená říká, někdo exne, Helenko.
1: A už to jelo znova.
0: Byla nezmar, to byla nezmar ženská taky.
1: No a představ si, že málo lidí si dokonce všimlo, že v tom druhém díle, protože paní Erna Červená zemřela, protože mezi prvním dílem a tím jsme točili Jasněnku, že? Ale hlavně Zdeněk jí prodloužil život, protože ona přijela, ona bydlela na Kampě a na té Kampě si nějak zlámala nohu v krčku. No a protože já mám pocit, že živý váhy měla asi 25 kilo, ale to i s účesem. Čili že ona byla strašně drobounká, hubenionká, tak to vypadalo. No prostě Zdeněk jí šel navštívit do nemocnice a šel proti tobě, pan doktor říká, to je dobře, pane režisére, že jdete, protože my počítáme, že do 2 do 3 dnů exne. Je to tak?
0: No a já jsem
1: vletěl.
0: Připravoval film Poklad hraběte Šamaré z konce 18. století na motivy Jiráskovy povídky. Já tam vešel a říkal jsem, Erno, co se mi tady válíš v posteli, prosím tě, já mám pro tebe roli. Děláme film, tam budeš hrát hraběnku a ty se tady takhle vybaluješ.
1: Budeš prosím hrát matku Blanky.
0: Blanky Bohdanový.
1: Blanky Bohdanový.
0: Okamžitě ta Erna vám...
1: Úplně jiný výraz.
0: Jiný výraz. Chtěla scénář, já pro ní neměl vůbec nic. Já letěl domů a ty jsem tam dopisoval tu postavu. A ona už to chtěla číst. Tak jsem to tam dopsal, tu postavu, zase jsem zpátky do té nemocnice. Ona postoupila tenkrát operaci a začínalo se v tom roce 84 s takovou tou novou metodou, kdy už nezavěšovali pacientovi nohu na 6 neděl, oni se většinou proleželi, ty lidi starý, že jo, a zemřeli na zápal plic, ale hned 2. nebo 3. den jí hnali z postele a musela za dost velkých bolestí chodit už.
1: No a ona se právě vzdávala a nechtěla chodit, no. A v podstatě jako furt spala a v momentě, jak jí to Zdeněk řekl, tak okamžitě berle a to, co ty jiný lidi udělali třeba za 14 dní, tak ona dokázala udělat za 3 dny a odcházela z nemocnice bez berlí, s tou svou hůlčičkou. Tady je jenom vidět, co ta psychika, dělá za zázraky říká, s tím doktore, člověkem.
0: Říká, pane doktore, musíte honem, honem, já ještě hraju ve filmu, tak já si tam přinesl ten scénář, vlastně to naučila všecko, oni odvezli z té nemocnice přímo
1: na,
0: do, ne, na, na Barandov, do kostymérny, kde na ní zkoušeli ty šaty, jo, tam mi to špendlili a ona stála tak proti těm zrcadlům a říkala, dvě rezidenci, rezidence jsem postavila od Sumstovaristva Ježíšová, ona prostě už to všecko recitovala, měla to, uměla to z paměti. No a potom teda ten film natočila, ten pan primář mě říká, pane Pročka, vy jste jí zachránili život, prodloužil jste jí teda život, protože ona okamžitě to nabila energii.
1: Že no, je ještě, nabitá jak dělo.
0: No, ta opravdu byla bezvadná. Přátelé, my jsme se mohli vždycky vykoupat po natáčení v bazénu v písku.
1: Na koupališti byli na nás tak strašně hodní, že zůstávali tam díl a babičku hrála paní Kaplanová, to už musela převzít herečka a plno lidí si nevšimlo ani, že je tam změna. A představte si, že ta Kaplanová byla taky chudinka, to jak to byl Madhausen kombinovaný trošku Terezínem. Tady se slíkla, tak odešla. Ale i s kostrou vám představte
0: ne,
1: si.
0: Ta, já vám to musím přátelé říct, vyšla Valérie ze šatny.
1: Ale v takových plavečkách, jo. Jak byla štíhlonka, tak měla všude takový ty, jak byly nabíraný ty žabičky, takový to dělali balonky, jo. Balonky a zase balonky a zase balonky, no a...
0: Kdyby na sobě neměla ty volány, tak nešlo nic, jako to je samozřejmě. Tak. A teďko vám opatrně vlezla do toho bazénu a plavala.
1: A velmi rychle plavala.
0: Takhle potom, opravdu těsně podél hrany toho bazénu. To jako kdyby plavalo pírko po vodě, ani se to nesčeřilo pořádně. Z druhé šatny vylezla Helena s Jirkou. To Helena měla ještě těch svých 85 kilo na vrch, ještě možná víc.
1: No to jsem...
0: Podívali se na sebe.
1: Jirka lelez po schůdkách, já chodila po hlavě.
0: No vrhli se do bazénu, ta vlna, co se vzmula, tu Valérii takhle položila na ty dlaždičky.
1: Ta jí vyšoupla.
0: Takže Valérie se stala, podívala se krhavým okem na svoji dceru. No a Helenka tam potom k ní teda šla, tam spolu hovořili. A
1: ne, my jsme šli zpátky, protože já ze slušnosti tam na druhé straně vylezla. A jdeme takhle potom, teda já už ale jako okolo toho bazénu a v tom bazénu troška, lábus, Jirka, že jo, no prostě všichni tyhle ty chlapy vedle sebe. No a já zase měla plavky taky dvoudílný, protože já byla vždycky pro bikiny a ty balonky jsem nepotřebovala, protože jsem měla svoje, jo.
0: Jenom bych dopověděl, že ten Jirka se také otočil v tom bazénu a když viděl tu Helenu s tou Valérií, říká před přestavbou, po přestavbě. Já jsem byl jako dítě strašně hubený. A babička říkala, nemůžeme tě sebou vzít ani do města, prosím tě. Lidi řeknou, že tě nedáme ani našrat, podívej se, jak vypadáš, jak jste redina, kdybychom tě přivezli. Hrůza hrůz, tohleto. A tak se dohodli babičky a tetičky, že budou pěstovat ty králíky, jo. A mě jsme měli furt králíka, tady já musel jít toho králíka, to bylo strašný přátelé. Nejstrašnější bylo, že jsem ho musel vždycky jako ještě držet, když ho babička zabila, jedna nebo druhá. Protože u nás v Hošticích u Volyně, přátelé, matka i otec jsou ze stejný vsi. Tam byli otcovi rodiče a příbuzenstvo, mačny rodiče a příbuzenstvo. Dovedete se představit, všude kam se zehnuli, byla rodina. Já se nemohl zlobit vůbec jako dítě, nikde. Počkej, já to řeknu tátovi, já to řeknu mámě, se odejívalo ze všech strán, jsme kolítali děti po jezere a tak dále.
1: A když už jsi takhle u toho příbuzenstva, tak řekni, jak to bylo nádherný, protože jako ty ženský pracovali v jezere a tady u toho filmu si vydělali přece nějaký prachy.
0: No.
1: No a jak jsi to měla mámino příbuzenstvo a tátovo?
0: Matka řekla, koukej tam, vzíte tu Jiřinu na to filmování, tetu Vlastu a tetu Maruš, nebo si mě nevydržíme. A já jsem říkal, teď teta Jiřina, nemluví se tou Maruš. To byly jako svoje švagroví, to byly. To je jedno, jedna ať filmuje dopoledne, druhá odpoledne. Bylo to hotový. Ale já jsem, přátelé, jsme tam přijeli, tak jsem obcházel ty sousedky a ty babky a tak dále. Tak jsem teď budu tady filmovat, pojďte taky hrát. A teď mi pokoj, prosím tě, tam budu někde vystavovat, stará bába. Mám 4 zuby v hubě a budu tam mít to. Teta, pojďte s vámi, taková sranda. A teď mi pokoj, já nikam nejdu, jo, prosím tě, tam já provoz studu ještě tam. Řekl, ale bába se tam jde někde vystavovat, nic. Já pám, no, to škoda, no. A teď jsem byl takový jako zamlklej. A teta také seděla. A když tam jde? Jo, pa, jde tam Škopková, jde tam Firbachová, jde tam prostě Bílková, jde tam támhle. Ještě se Mariana nemá rozum. Ona má jenom 2 zuby v hubě, ještě schnílí, ještě se tam jde. Ježíš Maria, provostudu se tam nevokazovat. No Krista pánba, vidíte a jde. A vy jste taková podlednější šťabajzna a tady děláte takový drahoty. Nicméně, druhý den ráno, čekali, kdo se ukáže. I byli tam takový ty 2, který si, nebo 3, který se tady jako odhodlali, a pak skvělý, pojďte, dámy. Tady půjdete okolo Tarasu, projede Venca s Blažinou na motorce, vy se za nima ohlídnete, ano. Naskoušeli jsme to. A oni za to dostali 100 korun. Přátelé, tenkrát v roce 83, kdy důchod byl 450, 460 korun.
1: Někdy i menší.
0: No pro ty lidi to byly strašně peníze, pro ty babky. Říkali, ženský, já tu bez tak sedím na té lavici soudnej od rána do večera a oni mi za to konečně platí takový peníze. Ježíš, ten kluk trošku je hodný, tomu bychom měli prdel líbat Krista Pána, podívejte se takový peněz, co jsem si vydělala. Já si koupím uhlí a novou zástěru a nový svetr na Vánoce a tak dále, tohle všechno. No ale tak, tohle to, že jsme dali těm dvěma tetkám těch 100 korun, ženský, halejte. Já jdu tady na Cvirbachovou okolo Tarasu, podívám se po motorce, mám za to 100. No to se na celý jezere můžu vyprdnout, aby tam za 5 korun na hodinu obracela len. Protože chodí do toho jezere, že jo? A už vám to jelo jako na drátku. Druhý den ráno všechny báby vymašlený stály, připravený, že jdou filmovat, že jdou kamerovat. Přijel předseda na motorce, říká, já nemám koho poslat na pole, prosím tě, co mi to dělá, člověče. A oni říkají, předsedo, až budeš platit jako filmaři, tak půjdem, teď jsou z nás hvězdy. No, tak jsem to musel rozdělit, tak půlka pap šla na pole, půlka šla filmovat. Ale jak se to hlídali, aby náhodou jedna neměla o půl dne víc u filmu, než ta druhá, jo. Ale už byli taky takový ty, kteří jako koukali, a šli za naší babičkou a říkali, paní Trošková, jo, to vám chci říct takhle, koukali ty báby mezi sebou a říkali, helejte paní, vemte si to, tady jdeme po vsi, a nic celkem, a máme za to 100. A ten kluk trošku to vymyslel, napsal, režižeruje to. Paní, víte, co ten musí mít peněz? Miliony, paní, miliony, no. A už to lidělo po vsi. A další zase taková dobrá duše přišla za naší babičkou a říkala, no nic vezli, Martičko, ale on ten váš kluk to moc neumí. A naše babička mi, takže to? My jdeme po hřbitově, pak čumákujeme u hasičárny, pak jsme dáme před Konzumem, žádný děj to nemá, hlavu ani patu. Takže babička brečela, říká, ježišmarja, v té Praze nemají domátku rozumu. Tady takový peníze našemu klukovi, on to umíje, že to dneska ty bude do krvi dál. A takhle vám to šlo o tej vsi. No, takže opravdu s těma tetkama to bylo bezvadný. Ale přátelé, já vám můžu opravdu říct, že jsem nemusel chodit daleko. Stačilo si prostě rozpomenout na věci, které jsem zažil jako dítě, které v těch hošticích jako na každé vsi probíhají, dá tomu nějakou formu a máte z toho obrovskou tragédii. Protože třeba moje babička, to byly dvě babičky, Marčina, to byla hodná, to řekla, ať se stará kobila, ta má větší hlavu, ale hlasila spala. Druhá babička, to byla tahleta, Martička, to byla opravdu, ta byla jak Kristus, ta snímala hříchy světa, rozumíte, to bylo všechno, všechno musela vědět, do všeho prostě trkala nos a tak dále, ale ona nebyla líná, ona byla taky tou jednou z těch hlavních členek BBC hoštickýho, jo, tomu si podotknu. A bydleli jsme na návsi, takže na takovém místě, že všechny lidi, kam šli z jedné strany na druhou ty vesnice, tak museli jít před našima oknama, jinak to nečilo. Babička to všechno měla merku, takhle stála u okna a merčila, nebo číhala, merčila. Ona nebyla líná stát ve 4:45 ráno a dívala se, kdo s kým jde na autobus do práce a ve 3:45 koukala, jestli se ty dva zase vrací zpátky a říkala, tak to merčím, že ten kluk Vondrovcou se tahá s tou čůzou ze zámku. A to bych starýmu Vondrovcovi přála. V sedlách měli hektary. Teď má hovno, či se mu kluk kurví. A diagnóza, přátelé. A diagnóza byla daná a hotovo 20. Babička stála u okna, děda si tam dělala buď ty patrony, on by myslivě, to co se takhle dělal doma, ten prach a ty broky, se to vážilo a my jako děti z bráchu jsme mu pomáhali a tak dál. A babička mrčila. Říká, hala, táto, nějaký auto sem jede. Když to může být? A ona takhle mrkala, protože jí si káplová zápno do oka, rozumíte, takže špatně viděla. A dělala, říká do mě, pochoď to, ať je to kdo chce. Ale zastavuju tady před náma. Když to může být? Takový modrý auto, nějaká ženská z toho leze ven, nějaký chlap. Pojď se podívat, ježiš, kdo to je. Dělala, dej mě pochoď, mě to nezajímá tohleto. My jsme byli hned u hřbitova. A babička, to jdou na hřbitov, když to... Ježišmarja. To, že to je vlastně průchod. Ježiš, ta má ránu. Ta sešla celá žlutá v hubě. Ježiš, si veme zelený huberťák, no ta má strašidlo hotový. A už tam letěla. Dělala, říká, seď tady na prdeli, kam zase letí. A dej mě pokoj, dětku bláznivej. Podevřela dveře. Vlastičko, holka, si to, já tě hned poznala. Je, ty vypadáš dobře. A vlastička se narodila v Hošticích a vzala se někam do pryč, jo? A jezdila tam na hrob. Ta babička se s ní líbala, vítala a šla s tím na ten hrob. Za půl hodiny se vraceli zpátky, já jsem viděl z okna, jak babička jim vypráví, to já mám po ní, já nemít ty ruce, tak se nedomluvím. A babička prostě já mávala, utírala oči a s pánem Bohem, a holka s pánem Bohem, tohle to. Lítá do kuchyně, říká, ježišmarja, je se nestydí ta vlasta jedna. Krista pana, takovýho chcípáckýho věnečka za 16 korun dala bábě na hro. Ježišmarja, a bába jim spala horem dolem. A ona to, ježiš, a to už viděla z okna, že už tam vykukovala Kelišová, tam vykukovala Škopková, tam vykukovala Janouška, říká, ženský! Ženský naklusali, babička je odvedla na hrob, tam jim ukazovala tu hrůzu. A tu hrůzu a členkám veřejného mínění, který nemohli na nohy, tak jim to dnes je ukázat, aby to taky viděli. Tak z takovýho já jsem.
1: Já bych se ještě chtěla jenom vrátit. Vrátit k tomu, jak Zdeněk říkal, že teda jako se vzájemně hlídali, jako aby některá neměla víc nebo míň, ale to šlo dokonce tak daleko, že když byl někdo před kamerou, tak měl ještě příplatek mimo tý 100 koruny. No a teď
0: to musí, Helenko, takhle, byl kompár, což je, to jste šli po vsi a nic neříkali. A když tam někdo řekl třeba dobrý den, nebo ano, něco tohle, tak dostal takzvanou malou epizodu, to bylo 130, 140 korun.
1: No a na základě toho začali přece, jako ona ti řekne dobrý den, jako my to říkáme, a ona dostane za to 130 a my dostaneme jenom 100.
0: No právě, byla první výplata, ty dvě báby tam byly celý den spolu, jedna dostala 100, druhá dostala 130. Přišel a říkala, hele, Denku, jak to? Já jsem tamhle s Pošicovou tam byla celý den a já jsem dostala 100, ona dostala 130. Je panu, protože ona tam řekla to, dobrý den velebnosti, dobrý den. Bože, to je krámu, to já bych sedla taky. Tak se říká, a tady nemůžu platit barandovský zvyklosti, tady musí dostat všichni stejně a hotovo 20, protože tak bychom s nima nevydrželi v té vesnici.
1: Ano.
0: Všichni dostávali stejně, ať tam říkali, dělali, co chtěli, a v tom případě to bylo potom pořádku.
1: Ano, takhle si to hlídali a přitom, ale když se třeba dejme tomu o tom mluvilo, nebo tak, já o peníze nestojím, mě jsou cizí, mě nemají co říct, máme svoje vajíčka, máme svoje, no co bych dělala s penězma, kolik dostanu?
0: Přátelé, to byla taky teta vzdálená z Matčiny strany, Keliška. S Keliškou to byla vůbec sranda.
1: Já nezapomenu s tím jídlem, to bylo neuvěřitelné. Ona prostě se štítila všeho, co bylo mořskýho to. Jak je tam ta recepce, kde nás pozval, tak to jsou věci, které oni opravdu říkali, foj, jeden hnusnej, fialovej, ah. No a takhle jednou ona se dostala, my jsme se od takového velkého kulatého stolu, dostala k jídlu dřív a dvakrát si přidala, že jo, a my jsme přišli, nebo my se zdrželi a přišli jsme později se Zdeňkem a ona říká, Zdeňku, dneska jsem si pochutnala, dneska jsem se najedla, měli telecí ragu z rejží, tak jsem si dala dvakrát a ten blbec, neboli Zděneček, protože je pravdomluvný, říká, ale teta, to není telecí, to byly chobotnice, to byla roura. Vůbec se ani nezdržovala odběhnout na záchod, to šlo rovnou. Do té doby jedla jenom teda chleba, máslo, mlíko, sodovku a jenom, už kdy už bude v hošticích. A ona byla taková, vlastně to vycházelo z její povahy, že ona vždycky jako, ona byla zvědavá, ale ještě o krůček víc než ty ostatní. No a tak jak, představte si plavky sebou, ne, ani jednou je nevytáhli, ty byly furt v těch zástěrách, jo. Teď stáli na kraji toho moře, jen aby se ta slaná voda, aby náhodou neublížila. Furt měli myšlenky, jestli ten táta nakrmí ty králíky. A jestli ty slepice, a já se říká, no ty teta, ale vy jste u moře, to je moře. A oni klidně na ty holky, nechoďte na prostředek, ať se neutopíte. Prostě to nebrali vůbec úvahu, že to je moře. A ta Keliška, jak se takhle mluvilo u toho, na tom kraji toho moře, tak ona furt jako o tu nohu dál, rozumíte, a dostala se tak, že byla už ta voda jako pod kolena, přišla sedmá vlna, to je taková ta, co to veme, rozumíte, a jí to potrhlo nohy, samozřejmě jí šla ta slaná voda do huby, začala řvat, jak řvala, tak jí vypadla horní čelist. No, jako protéza, no. No, teda, to víš, jako odborník, to, no prostě horní chrup. A jako, pojďte tam všichni, pojďte mě pomoct. Mě vypadly zuby, pojďte mě. To nemůžete v životě najít v tom písku, rozumíte? Ale my všichni ochotně šli. A pomáhali jsme, že jo, a teď mají, co bude dělat, já nemám zuby, já to budu zbadat. A my ten galíček, že jo, ten osvětlovač, to byl takový jako opravdu člověk, který měl smysl pro humor, tak jako najednou takhle se schejbnul a vytáhl a říká, tady jsou ty zuby. A teď ona jak laňka, vzpomínáš, přes ty blunky, letěla prostě jak blázen. Vzala ty zuby od toho Karla, takhle je opláchla. A teď to rvala do té držky, rozumíte? A teď to nešlo a ona říká, to přece není možný, že by nabobtnali nebo co? Tak já se otočila, zase to tam rvala, zase to vypláchla, zase to rvala do té huby, pak se na to pojde, říká, Ježíši Kriste, to nejsou moje zuby, a lup, a druhý zuby byly v hajzlu.
0: My jsme točili, my jsme hledali do pohádky z pekla štěstí, jsme hledali nějaký statek, kde by byl ještě hnůj na prostředku a přijeli jsme do jedné vesnice, tak už bylo kolem 7 hodiny večer.
1: Nebyly to střední Čechy.
0: Jižní Čechy to byly.
1: Jižní, to je zajímavé.
0: A tam nějaká babka na vsi žnula srpem trávu. My zastavili a bába hned. Dobrý den. Dobrej. Kohož hledáte, ke komu žedete? Teba, paní, prosím vás, nemá tady někdo ještě hnůj na dvoře? Hnůj? Čemuž potřebujete hnůj? Japa, budeme natáčet tady takový film, víte? A o čem to bude? Japa, pohádka pro děti. A to jo, aha. Počkejte, hnůj potřebujete. Když by tady měl... Jo, tamhle měli Němečkout. No, prosím vás. Jen zavřel oči, ještě byl teplý, už to prodali, ten dobytek, všechno. Takový vám byli, no, ksindl děti. Opravdu, on se tady dřel, helejte. A oni se na to, jenom váleli v budějících. A nic tady nechtěli dělat. A jen zavřel oči, tak to Česko hned prodali. Hned to dali pryč, no, takový to jsou neřádi. Třeba tak už tam hnůj není, ne, tam už nic není. Počkejte, když tady má hnůj. Jo, stará najmanka. A tam nechoďte, ta se za války tahala s Němcema. Čestný slovo, takhle 2 roky zpátky. Takže jako stačilo, vidíte, jste se dozvěděl všechno v Rockým jak pro koho. A takhle to na té vesnici funguje furt.
1: Já jsem chtěla ještě říct, že ve filmu například my měli velký problémy a tady by Zdeněk neuměl francouzsky a italsky a prostě nedohodnul se, tak jsme platili šílený peníze za tu Angeliku, že? Jak já se dívám na tu Angeliku, ale to si představte, že všechno, co se půjčí na ten film, se musí platit. No a vlastně to porno i toho svatýho si musel Zdeněk natočit sám. Si pozval kurvy, oni nepřijeli z Prahy.
0: Přátelé, ty filmy, všechny ty ukázky, co tam pouští ten farář a tak dále, umučení svatýho Sebastiána a já nevím, co všechno, pokušení svatýho Antonína, tam ten pornofilm a o Bernadetě, píseň o Bernadetě. Tak to jsme všechno točili. To byl první natáčecí den. Já jsem přivez Barandova hadry ze skladu, římský ty, všechny, co jste tam viděli. A sezval jsem kamarády, kamarádky od nás lidí zhoštit a udělali jsme z toho teda, že je teda umučení svatýho Sebastiána. Ten kluk, co tam hraje toho Sebastiána, jako tam střílej. Au, že jo. Tak to byl kluk, který chodil s dcerou Michala Tučního ještě tam, ten Vojta. No prostě bylo to bezvadný. Takže to točilo a pak docházelo k tomu, že teda jsme měli točit to porno. Tam měly být 2 kluci a 2 holky. A ty kluci z té Prahy přijeli, to byl takový jako, že teda profesionálové, ale ty děvčata ne. A ty konco s tím?
1: A natočit se to muselo, protože
0: jsme
1: se podvážili. Čekalo zase na to, že to bude prostě pokračovat a musí je určitá doba vyvolání.
0: Tak jsem vyrazil do obce, kde jsem věděl, že je jedna rodina, mají takovou dceru, která se nestyděla. Poprosil jsem teda její maminku, že nám se stala takováhle hrozná věc, ale že teda tam jenom do půl pasu vyjet v podstatě, že teda to dostane 1000 korun. Zavolala dceru, teda tam měla kamarádku z Polska, takže půjdou samozřejmě, proč ne, ale pod podmínkou i ta jedna, co byla blondýna, bude mít tmavou paruku a ta druhá černovlasá zase blond. Tak to tak udělali. Nám přišli, já jsem to, takhle to chci. Tak nám to ukáž, my nevíme. Já, blbá bába, na lopatu jim nasedla. Já jim tam, oni to měli Silvestra, představte si to. No, tak se to nakonec. A ta Polka byla bezvadný, ten chlapec ze zadu takhle jako vykonával rozkoš a furt se nemohli nějak jako
1: sehrát.
0: Ten
1: rytmus.
0: Jepa, stop, špatně to děláte. To není možný, protože distance je taková, to budu zapít. 80 cm, to nejde, že? Tak znova po druhý, po třetí a když už jsem to zastavil po třetí, všechno bylo jenom jako. Tak ta holka se otočila, ta Polka na toho kluka a říká, tak dělej mi to už pořádně. Jednou na takové besedě ve škole, na Tachovsku, 6. až 9. třída, já jsem odpovídal, jaký další film chystáte, a pak jeden z dalších filmů bude Čachtická paní. Kdo pak četl děti ten román? Nikdo. Ví někdo, kdo to je Čachtická paní? Děti, učitelky to věděli, a pak tak to byla Hraběnka, která opravdu žila a nechválně se proslavila tím, že zabíjela mladé dívky a jejich panenské krvi se koupala, aby si zachovala mládí a krásu. Lísteček přišel z žákyně 8. třídy. Pane režisére, mohla bych hrát v Čachtické paní, když už nejsem pana? Jaká můžeš, to není vidět konec konců. Jo? Učitelky tam omdlévali, se mě potom omlouvali. No bylo, a zeptali se.
1: Já jsem měla strašnou spoustu chlapů v posteli. Myslím teda jako filmových. Já například měla v posteli Láďu Menšíka. Tak i když jsme měli příležitost, tak všechno prokecal. Ale všechno. A když tý postele les, říká, ještě těle, nebo se daj, že ti to povím. Takže to byl Láďa Menšík. Pepík Hlinomas, ten byl zase takovej ten typ, který jako se postavil takhle na roh. A takhle se postavil a dělal, jako drval se na těch zádech, jak kanec, jo. A říkal, jsem bejk. No a v posteli byl vůl. Dalšího jsem měla v posteli Standu Zindulku, to byl Vlak naděje a dětství. Jen já si lehla, on vstal. A teď začal kecat a vyprávět ty noční košily. Tam jenom neumím pochopit, že v tom čtvrtém díle teda jako jsem obšťastněná, že budu mít dítě, protože to opravdu do mě vstoupil jedině Duch Svatý. Ten, no nic. To byl další mužský. Pak jsem měla Standu Třísku, no tak o tom mám nebudu nic vyprávět, že jo. Chlastá pivo, smrděj mu nohy, no tak. Tak je radost ze života. A v divadle, když jsme dělali od Ben Johnsona Alchymistu, to byl současník Shakespearea, tak já dělala Dorku Povolnou a vlastně Vašek Sloup a Karel a Olda Vlach dělali dva zloděje, čili že já vlastně nalákala toho určitýho člověka, vyspala jsem se s ním a oni ho jako voloupili, že jo. Byli jsme jako prima trolístek. No a na mě naléhal Lohnický Vašek, jestli se na něj pamatujete, tak většinou ve filmech hrál Smrťáka a tyhle ty věci, tak tam byla jediná klika, že teda zhasli, protože on na mě nalehnout, tak už jenom zbývalo to víko. Tak takový a ještě vám musím říct, když mluvím o těch chlapech v posteli, že od nejotřesnějších, kdo je vůbec, je Skopeček, protože jak jsem dělala právě tu kurvu, teda sociální pracovníci v těch hříšných lidech města pražského, tak on byl se mnou v posteli. Zaprvé je neskladnej. Vším, co má, píchá. Jestli je to loket, rameno, no všechno. A ještě ke všemu má studený nohy. Umíte si to představit? Takový já měla štěstí. No a když jsem byla s Valdemarem Matuškou v posteli, to byl doba jeho velký slávy, tak se to točilo na Barandově, Jirka stál u Pelesti a furt zval ruce na peřinu. No tak nemám já štěstí v životě.
0: Říká se, přátelé, že filmaři mají tři nepřátelé. Děti, zvířata a sníh. Všeho jsem si bohatě užil. Ještě jako pomocný režisér jsem točil s paní režisérkou Plíbovou Šimkovou film, který se jmenoval Krakonoš a lyžníci. 3,5 měsíce na sněhu. Haranti, zvířata, sníh. Strašný.
1: A ještě kostýmy. Ano.
0: Můj první film celovečerní, Bota jménem Melichar.
1: To už tam
0: celá
1: byl ten
0: škoda.
1: Zmetek.
0: Celá škola. Od první do 9. třídy. Já jsem takhle chodil, vybíral jsem si ty děti a jak kdyby to včera bylo, si pamatuju, šli na oběd. Tak je tam stáli seřazený, prvňáčkové a tam taková holčička měla keculíky. Tady chyběly ty dva zuby vepředu. Já říkám, to je celá hezká holka. To by mohl zkusit na tu holčičku, jak tam žaluje ten nosál, co sál. Říkám, tak co? Chtěla bys si se zahrát ve filmu? Ne! To úplně couvnul. Co je bylo, co říkáte? Nicméně maminka, když se dozvěděla, já jsem mluvil s paní učitelkou, taky proto se doma zmátili a holčička hrála.
1: A jak ráda a pak.
0: Jak ráda potom. A říkala, pane režisére, ona také ráčkovala, proč musím hrát takovou krávu užalovanost? No, protože já taková prý nejsem, já je to v roli napsaný, tak musí to někdo hrát, no, a byla bezvadná ta holčička. A ten kluk, ten malej, ten Honzík, tak ten mě potom hrál ve filmu Slunce seno toho malýho Jirku.
1: Toho zmetka.
0: A tak se taky lidi ptají, jestli opravdu, když tam Helenka Rudičková rozdává ty facky, jestli ty padaly opravdu.
1: No, ten dostal ode mě teda.
0: Musím vám, že jsme to zkoušet tu scénu, jak tam otrávit králíky a Helenka tak jako rodině, takhle jako tohle to, a kluk tak jako tam poskakal okolo stolu. A pojďme na ostro, připravíme se, kamera, ano, akce. Buchy, buch a kluk dníte, pa, stop, moment. Tady to ještě upravíme. O to tě se na Helenu, říkáte, Heleno. Tak, Helena. Kamera, jedem. Buch, buch do dítěte. To bylo tak vyděšený, že dostává opravdu ty facky, že zapomněl křičet, brečet.
1: No ale on v životě dostal poprvé, maminka plakala u kamen. Já, jak to, a já jsem teda, tenhle zmetek, představte si, jak byl zkažený. To víte, že režisér si nezničí dítě a nechá ho dělat cokoliv, protože chce takový, jaký je, že jo. A on jed voříškovou čokoládu, živej kačky a ještě něco. On si dovolil, když nám udělali v tom Slavoňově nebo Slavonicích, nebo jak se tam jmenovalo, škubánky s mákem, on z nich dělal zvířátka ten zmetek. Okolo talíře, potom jim vejprasku, sežral divné i talíř. Ten ještě rok mohl chodit jako se.
0: To se dala také třeba chudinka a pak ti říkala jeho maminka, říkala, hele, to funguje skvěle. Když doma zlobí a nechce jíst, jdu k telefonu a volám tetu Helenu.
1: Jsem byla roka půl strašidlo.
0: Herodeska.
1: Ano, ale ono se nám to bohužel pak nevyplatilo, protože vlastně, když jsme točili už facky, tak už nám musel klečet. Vzpomínáš si, jak nám vyrost?
0: No, tak to víte děti, no.
1: No,
0: to,
1: vyrost,
0: to bylo po pěti letech.
1: Ono to bylo po pěti letech a bylo to hodně znát. A teď si představte, že v tom zmetkovi to zůstalo stejně. A jak já tam řvu v tom filmu jako z toho okna, na to, jako říkám nějaký slovo, tak ty si říkal, no Heleno, bylo by to dobrý, když takhle jako z toho okna voláš, že bys mu pravou ruku dala facku.
0: Coura jedna.
1: Coura jedna.
0: Nějaká taková. A on na tom kanapi říká, mami, a co to je coura? Ples, ples, hajzle jeden, jo.
1: No
0: a to se právě naskoušelo, že ta Helena vždycky šla tou pravou...
1: Pravou rukou. A tenhle zmetek, který byl proti mě, říká, ještě bych chtěla upozornit, že režisér a maminka mají vždycky pravdu. A nikdo z herců by si nedovolil, jako, když to řekne režisér, jako k tomu mít nějaký konstatování nebo to. A tenhle hajzl si dovolil říct, no ale já bych myslel, že by to bylo lepší levou. Tak dostal obouma.
0: To nepocitně počítal, spad dolů to. Ale musím říct, přáteli, že Helence sluší každý kostým. Od noční košile až po čarodejnici. Helenka prostě nikdy nevynechala nic pro to, aby teda jako se nepředvedla.
1: No, ano, abych se nezvrcasila, seč to šlo.
0: My jsme točili Jasněnku, byla pauza, čekalo se na slunce a Helena v té masetý čarodejnice starý takhle sedí na kamenu před tím hradem, v lese, před hradem.
1: Točili jsme v neděli a v sobotu, protože se muselo to natočit kvůli počasí. A kouřila jsem.
0: A kouřila?
1: Totiž ty nechty. Ne, to vzniklo, to byly drápy, s kterýma jste nemohla jít ani na záchod, jo? To by vám musel někdo zvednout sukni, sundat kalhoty, takže jak se ty drápy přilepily, ale jelikož to bylo vlastně neukradený, ale přemístěný lepidlo těch Američanů z toho Formana, z Amadea, co zbylo těm Američanům, to lepilo teda skvěle. No tak jsme jako nalepili ty nechty, jako tím jste se nenajedli. To, ty se nakrájel sejr a takhle mi ho nabodávali s tou Blanarovičovou. Takže to i nešlo normálně třeba takhle něco vzít, to musíte ze strany. Tak jedině mě zůstala jediná radost, že se mohla pít a kouřit.
0: Takhle tam seděla, kouřila
1: A teď se byla zelenofialově nalíčená. Že jsem jako s tímhle jsem splývala šedivá. Teď ta paruka byla taková ta šedovlasá. No a rodiče s dětičkama na nedělní procházku.
0: S chlapečkem pětiletým šli na procházku. Chlapeček to zarazil, kouká, co tam sedí.
1: A hlavně to byl zmetek, který celou dobu ty rodiče otravoval. Já to pozoroval, když jsem kouřil. A hodnej se stal, až když mě viděl.
0: Zarazil a koukal. A hledá, říká, nebuď se mě. Já jsem čarodejnice. Já jsem Růžičková, tady natáčíme pohádku, víš? Koukal. Říká, pojď se se mnou vyfotit. Táta má foťák na krku, tak dá tady spolu vyfotit. Budeš mít památku, pojď. Dítě váhalo, nevědělo, bálo
1: maminka
0: se.
1: Maminka už začala cpát, jenom říká, aby se to...
0: Dítě,
1: a vedla ho, že jo, a ten šel přesně
0: jako, tak. Ne, tak jako, a říká, no, no. Říká, takový velký, budeš se mě bát, pojď sem. Pojď, no, teď mě sedneš, takhle vyfotí na tatínek. Dítě si dalo odvahy a šlo k té Heleně. A jak došel na dosah, tak Helena říká, teď si tě sejeru. Přátelé,
1: to dítě bylo na infarkt, to bylo bílý, zelený, modrý, fialový.
0: To pustilo boč i trus, okamžitě, rozumíte? Začalo to také třát, ano. Já říká, Heleno, ty jsi blbá, ty to začne koktat to dítě a budete pomočovat, říká, ať si zvyká, život není peříčko. Já jsem zapřísáhlej nepřítel kuřáků, to Helenka dobře ví.
1: Ano, letitej, on má.
0: Když Helenka tykom byla loni na té operaci, paní doktorka jí zakázala kouřit. Já to nebe prásku.
1: Ano.
0: Než bych udával, ale hlásit se to musí. A Helenka teda přestala kouřit, byla opravdu velice poctivý pacient.
1: 3 měsíce jsem nekouřila ani ně, ale nezabraňovala jsem kuřákům, protože nejhorší jsou ty předělaný kuřáci, kteří tedy jako začnou poučovat, jako když vy kouříte, to si škodí zdraví a tak dále, ne. Tam mohl kouřit dokoliv, ale já se ty cigarety ty 3 měsíce nedotkla. Čestný slovo.
0: Přijde paní doktorce na kontrolu, paní doktorka je prohlídla, tam něco píše a Helena říká, paní doktor, já už 3 měsíce nekouřím.
1: A paní doktorka nic.
0: Helena, paní doktor, já už 3 měsíce neměla cigaretu v puse. A paní doktorka zase nic.
1: Ano, a když už jsem to řekla po třetí, tak ona říká, já vás slyším, paní Růžičková, ale aby si to tělo teda všimlo toho, že nekouříte, tak byste nesměla kouřit 8 let. Říká, 8 let to už byl 6krát v radu vzhůru a než se, jak jsme vyjeli z té ordinace, už jsem měla dříve.
0: Ale když to řekla jinak, 8 let? 8 měsíců, ne, ona řekla, 8 let. No to mě pojďte, pěda, paní.
1: Ale neřekla jsem, polipte mě, paní doktorko, ale říkala jsem,
0: si. Jako Jiřina Bohdalová taky byla na nějaké besedě s malýma dětma ve školní tělocvičně a říkala, já měla to na takovou náladu dobrou, já těm dětem vyprávěla, jak dělám ty večerníčky, jak se dabuje křemírek a vochomůrka a předvádím se jim tam a tohleto všechno. A říkala, tak děti, no, a chce se někdo na něco zeptat? No tak, nestýďte se, zvedněte ruku, zeptejte se na něco, no šup, honem. Tady takový chlapeček zvedá ruku a ona takhle, říkala, no tak co, ty chceš vidět? A chlapeček říká, kdy už půjdeme domů. Jiřina říkala, nezabil bys je.
1: A no. Vy se ptáte, že já jako věštím jiném. Já nevěštím, já počítám, já dělám numerologii. A já sobě nepotřebuji, protože já jsem v rukách božích a vím, že to všechno dobře dopadne, takže já si jenom žiju a mám se výborně.
0: Mě Helenka taky věštila a říká, budeš tady žít až do smrti.
1: No. A ani o kousek, kde to...
0: Přátelé, opravdu... Helena Růžičková je čarodejnice. Tady
1: ale bílá. Krví.
0: Bílá čarodejnice, protože ona vždycky, my jsme točili Slunce se mnou a pár facek a bylo 15. srpna, my jsme měli co 2,5 filmu natočenýho, nebo to nenatočíme. Helena, jdeme, ukáž. Na papír, tušku, psala. Říkala, 1. září je poslední natáčecí den. Jak se zbláznila, nebo 1. září byl poslední natáčecí den. Potom jsem přišel k Heleně na návštěvu a říkal jsem, Helenko, budu točit Princeznu Zemlina 2 v roce 97. A už mi to rozdělili, už se šili kostýmy a vstavil Zemlín a to všecko. A Helena říká, moment. Proč počítala, škrtala, říkala, ne, zahodila, za jiný papír, počítala, říkala, no, chlapče, já tu nic nevidím, letos žádný film točit nebudeš. Já pak, haha, bědmo, teď jsem mě rozstal. Stojím Lane, máme naši ty kostýmy, navpívaný playbacky, písničky, všecko.
1: Ten na ten den máme první natáčecí den, připravená pávové jídlo, všechno bylo připravené na stolech.

0: Že žiju v téhle době. Já už bych dávno byla spálená, už by byla někde ve vzduchu.
1: Já taky, přátelé, já taky. Byť jsem jako malé dítě ministroval, chodil na náboženství, pak jsem dlouho hrál v kostele na Varhany. Ale musím vám říct jednu věc, co se mě dotklo. Teďko je to nedávno, pár let zpátky, k nám do Hošic přijel nový farář, mladý kluk takovej. Řekl jsem, to je konečně, tam byl takový starý jezuita, blázně šílený, toho čert vzal nakonec, jo, ale... Přišel mladý kluk, takový opravdu sportovní, říká, tak s tím se budu rozumět. A on se mi tak podávám ruku, představím se a říká, jo, to jste vy? Ten, co zesměšnil v těch filmech Církev svatou a faráře. A mě kouká. Říká, tak za pokání budete celou mši klečet tadyhle pod... Já myslím, že jste dělal srandu. On si žádnou srandu nedělal. Tak jsem ho poslal do pryč. Já bych to slovo řekl, ale tady dítě. Tak... Začíná to na p.
0: Všichni vím. Takže no. Ještě nějaký dotaz. Takže vážení a drazí.
2: Tady
0: bylo, kde byl? Já myslím, kde byl nebo kde byl? Bylo nám s vámi moc pěkně.
1: Škoda, že jste se neptali víc.
0: Mohli jste nás využít, dali jsme se vám v plen.
1: Zneužít, moje kamarádka, já jsem tak zkažená, nevyužitá.
0: Přejeme vám překrásný školní rok, protože...
1: No, to je blbá, viď?
0: No ne, je. Co si budeme povídat ty? Ty rodiče s těma dětma, jim to začne. Od toho pondělka, kdy to jsou chudáci.
1: Tak, tohle překrásné, no.
0: No, ale prostě snažit se, já jsem jenom chtěla říct, že kdyby náhodou dítě přineslo na vysvědčení 4, tak věřte tomu vždycky za to může učitel, protože učitel má učit a ne psát poznámky, jestli zlobí nebo nezlobí. Takže vám přeju hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať se brzy zase sejdeme v tomhle tom vašem kouzelným městečku a loučí se s váma Zdeněk Troška a Helena Růžičková. Naschledanou.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
1: Jihomoravský kraj místo vyhození pošle dál starší, ale stále použitelný nábytek. Z budovy biotechnologického inkubátoru InBit poputuje do nábytkové banky pro Brno a Jihomoravský kraj zhruba 30 skříní, stolů a dalších kusů vybavení v hodnotě kolem 100 000 korun. Nábytková banka je pak předá lidem, kteří si nové vybavení domácnosti nemohou dovolit, například samoživitelům, seniorům nebo rodinám v těžké životní situaci.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, s velkou pravděpodobností na celém území se objeví déšť nebo přehánky, někde také bouřky. Očekáváme 24 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

сладко. Я се саин напиваю, жимам дость, ужимам дость.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
1: Sucho a horké počasí výrazně poškodili fotbalová hřiště na jihu Moravy. Některá jsou v tak špatném stavu, že se na nich nedá hrát a kluby musí domácí zápasy přesouvat k soupeřům. V Pozořicích například vyschly všechny tři studny, které zajišťovaly zavlažování, problémy s vodou mají také v Popicích a Velkých Pavlovicích. Trávníky jsou vyprahlé, popraskané a podle fotbalistů může být hra na některých z nich dokonce nebezpečná.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, s velkou pravděpodobností na celém území se objeví déšť nebo přehánky, někde také bouřky. Očekáváme 24 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Rodinám s dětmi na vozíku má usnadnit výběr školy nový přehled bezbariérových budov. V Jihomoravském kraji je téměř 500 základních a 130 středních škol. Bezbariérových je ale podle iniciativy Výtahy do školy jen malá část. Rodiny proto často musí jednotlivé školy obvolávat nebo obesílat a hledání vhodné školy může trvat měsíce. Nová databáze zatím obsahuje údaje o téměř 500 školách v Česku, z toho o 47 na jihu Moravy. Informace mohou doplňovat samotné školy, ale také rodiče či žáci, například zda má budova výtah nebo bezbariérový vstup.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zataženo, s velkou pravděpodobností na celém území se objeví déšť nebo přehánky, někde také bouřky. Očekáváme 24 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: muž, najmilejší zádaň les.
1: A keď se bude spát, a ty lejší.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z jižní Moravy.
1: V Jihomoravském kraji se v prvním pololetí letošního roku začalo stavět 4312 bytů, nejvíce ze všech krajů v celé republice. Meziročně to více než dvojnásobek, konkrétně nárůst o 133%. Téměř 70% zahájených bytů připadá na nové bytové domy, největší podíl na výstavbě má Brno město. Výrazně přibylo zahájených staveb také na Břeclavsku a samotném Brněnsku.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, s velkou pravděpodobností na celém území se objeví déšť nebo přehánky, někde také bouřky. Očekáváme 24 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
0: Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravský kraj místo vyhození pošle dál starší, ale stále použitelný nábytek. Z budovy biotechnologického inkubátoru InBit poputuje do nábytkové banky pro Brno a Jihomoravský kraj zhruba 30 skříní, stolů a dalších kusů vybavení v hodnotě kolem 100 000 korun. Nábytková banka je pak předá lidem, kteří si nové vybavení domácnosti nemohou dovolit, například samoživitelům, seniorům nebo rodinám v těžké životní situaci.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zataženo, s velkou pravděpodobností na celém území se objeví déšť nebo přehánky, někde také bouřky. Očekáváme 24 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

něco změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
1: Sucho a horké počasí výrazně poškodili fotbalová hřiště na jihu Moravy. Některá jsou v tak špatném stavu, že se na nich nedá hrát a kluby musí domácí zápasy přesouvat k soupeřům. V Pozořicích například vyschly všechny 3 studny, které zajišťovaly zavlažování, problémy s vodou mají také v Popicích a Velkých Pavlovicích. Trávníky jsou vyprahlé, popraskané a podle fotbalistů může být hra na některých z nich dokonce nebezpečná.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, s velkou pravděpodobností na celém území se objeví déšť nebo přehánky, někde také bouřky. Očekáváme 24 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Stalingrad.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cimbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cimbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme, tam, kde štíty mohutně.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreň. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu. Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
1: Rodinám s dětmi na vozíku má usnadnit výběr školy nový přehled bezbariérových budov. V Jihomoravském kraji je téměř 500 základních a 130 středních škol. Bezbariérových je ale podle iniciativy Výtahy do školy jen malá část. Rodiny proto často musí jednotlivé školy obvolávat nebo obesílat a hledání vhodné školy může trvat měsíce. Nová databáze zatím obsahuje údaje o téměř 500 školách v Česku, z toho o 47 na jihu Moravy. Informace mohou doplňovat samotné školy, ale také rodiče či žáci, například zda má budova výtah nebo bezbariérový vstup.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, s velkou pravděpodobností na celém území se objeví déšť nebo přehánky, někde také bouřky. Očekáváme 24 až 29 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Vůčkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Rádio Jih Cimbálka, aktuálně z Kyjovska.
1: V Kyjově začaly dvě dopravní uzavírky, které se dotknou řidičů i chodců. Kvůli stavbě teplovodu je do 11. září úplně uzavřeno parkoviště za Kotelnou v Kolárově ulici. Držitelé parkovacích karet mohou mezitím stát třeba na Masarykově náměstí. Druhé omezení se týká Čelakovského ulice mezi Svatoborskou a nájezdem k sídlišti Maximiliana Švabinského. Kvůli výkopovým pracem na inženýrských sítích bude tento úsek zcela uzavřený do 31. srpna.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Na jihu Moravy má být dnes večer oblačno až polojasno. Takovou kombinaci očekáváme i během zítřka, kdy se lokálně můžou vyskytnout také přehánky. Teploty vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Jižní Moravy.
2: O technické a přírodovědné obory má na Jižní Moravě jasný zájem jen kolem 10% žáků. Na základních školách se téměř třetina bojí, že budou příliš těžké, 23% žáků technika nezajímá a 16% nezná povolání, která se s ní pojí. Brněnský projekt Future Shapers proto chce do roku 2029 zvýšit zájem o tyto obory o 30%. Pomáhá exkurzemi do firem, projektovou výukou nebo programem My Machine, kde děti vymyslí za řízení, vysokoškoláci ho navrhnou a středoškoláci vyrobí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy má být dnes večer oblačno až polojasno. Takovou kombinaci očekáváme i během zítřka, kdy se lokálně můžou vyskytnout také přehánky. Teploty vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
2: Ulice Rybníček ve Veselí nad Moravou prošla rekonstrukcí za 4,8 milionu korun. Díky tomu se podařilo vybudovat novou pozemní komunikaci, 11 parkovacích míst a podzemní kontejnery. Vyřešit se museli také majetkové poměry, jelikož někteří místní obyvatelé neoprávněně užívali městské plochy jako své. Opravená část se nachází mezi bývalou židovskou obcí a zámeckým areálem. Radnice vyzdvihuje zejména větší komfort pro místní obyvatele.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy má být dnes večer oblačno až polojasno. Takovou kombinaci očekáváme i během zítřka, kdy se lokálně můžou vyskytnout také přehánky. Teploty vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
3: Za lesami, za gurami, za dolinami! Hey!

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Jihomoravská města v posledních 4 letech nadprůměrně investovala, v porovnání krajů ale na investice čerpala nejméně dotací. Hodonín jen loni vložil do investic 291 milionů korun a od roku 2021 snížil dluh z téměř 25 na necelé 2 miliony. Břeclav naopak celé období hospodařila se schodkem a loni dala na investice a opravy 330 milionů. Její zadlužení zvýšila hlavně více než 500 milionová rekonstrukce bazénu a koupaliště. Brno bylo všechny 4 roky v přebytku a loni investovalo 7,7 miliardy korun, tedy téměř 34% všech výdajů. Za celé období získalo Brno na investičních dotacích zhruba 2 miliardy korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy má být dnes večer oblačno až polojasno. Takovou kombinaci očekáváme i během zítřka, kdy se lokálně můžou vyskytnout také přehánky. Teploty vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Cirkus Metropol přijíždí do Hodonína. Od 20. do 23. srpna vás na ulici Legionářů čeká velkolepé představení v klimatizovaném šapito. Těšte se na duo Štipka, umělce na koních a držitele bronzu z největšího cirkusového festivalu světa v Monte Carlo, artisty, tygry, velbloudy, arabské koně a další. Představení jsou ve čtvrtek, pátek a sobotu od 18, v neděli od 11 hodin. Více na www.cirkusmetropol.eu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: V Kyjově začaly dvě dopravní uzavírky, které se dotknou řidičů i chodců. Kvůli stavbě teplovodu je do 11. září úplně uzavřeno parkoviště Za Kotelnou v Kolárově ulici. Držitelé parkovacích karet mohou mezitím stát třeba na Masarykově náměstí. Druhé omezení se týká Čelakovského ulice mezi Svatoborskou a nájezdem k sídlišti Maximiliana Švabinského. Kvůli výkopovým pracem na inženýrských sítích bude tento úsek zcela uzavřený do 31. srpna.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Na jihu Moravy má být dnes večer oblačno až polojasno. Takovou kombinaci očekáváme i během zítřka, kdy se lokálně můžou vyskytnout také přehánky. Teploty vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Vinaři z Ratíškovic zvou všechny kamarády i přes polní na otevřené sklepy do Ratíškovic. V sobotu 22. srpna od 13 hodin ožije Slavín vínem, cymbálem a moravskou náladou. Čeká vás 16 vinařů, 160 vzorků vín a 3 cymbálové muziky. Zvýhodněné vstupenky koupíte na webu vinoratiskovice.cz nebo na pokladně v den akce. Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Máma rád.
2: Lubí, mě lubí.
1: Máma rád. Máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zveme všechny děti, jejich rodiče i prarodiče na strážnický pohádkový les s doprovodným programem. Přijďte v neděli 6. září od 14 hodin do Strážnického parku na Ostrůvek. Čeká vás 20 pohádkových stanovišť, soutěže, živá hudba, kouzelnická show Jiřího Hadaše a muzikálové písničky v podání Elišky Bučkové a Braňa Poláka. Připraveno bude také občerstvení. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: O technické a přírodovědné obory má na Jižní Moravě jasný zájem jen kolem 10% žáků. Na základních školách se téměř třetina bojí, že budou příliš těžké, 23% žáků technika nezajímá a 16% nezná povolání, která se s ní pojí. Brněnský projekt Future Shapers proto chce do roku 2029 zvýšit zájem o tyto obory o 30%. Pomáhá exkurzemi do firem, projektovou výukou nebo programem My Machine, kde děti vymyslí zařízení. Řízení, vysokoškoláci ho navrhnou a středoškoláci vyrobí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Na jihu Moravy má být dnes večer oblačno až polojasno. Takovou kombinaci očekáváme i během zítřka, kdy se lokálně můžou vyskytnout také přehánky. Teploty vyšplhají na maximálně 25 stupňů Celsia.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tak to včil vypadá, že jsem si z děvčat dělal jenom srandu, ale aj pěkně jsem o nich mluvil. Ale to samozřejmě v našem vyprávění posunout o 2 roky dopředu, když jsme se zase zešli. Kde? No přece ve sklepě u vínečka. Co sa škádlívá, to sa rádomývá. Třeba já s mojou ženou, však znáte, šikovná, no, my sa poslední dobu máme rádi, tak sa aj dobře doplňáme. No tak například, no, moja navaří, já zím, no. Moja nadává, já čučím. Já vydělám peníze, ona jich utratí. Ale máme aj společné zájmy, fakticky. Poslední dobu je u nás velice v baráku populární, pěstujeme ten aerobik. No, ano, fakt, moja létá po obyváku jak aero, já ležím na gauči jak bík, no. Ne, to vyskúšajte, vynikající to funguje. Jsem je u také kancí. Na autobuse zastávce se jim čekává. V té první řadě také se tak motal strýček, mladšá paní byl, okolo něho také pobíhala ta jeho taká symetrika a pořád do něho hučovatý ožravo, však to znáte, chlapi. Dojel autobus a strýček hned se teda valil k tému šoférovi po těch schodkách, starého ze zadu tak podpírava. Každý ten šofér se na to strýca podívá, říká: no strýcu, z tu vašu opicu to mi sem ani nelezte. On se podívá na svou starou, říká: vidíš to, stará, budeš moci dostat venku. Jak bývá ten starý furek, ten načápaný chlap spadl na tu babu v té tramvaji a říká: no strýcu, vy teda vypadáte. On říká: já vypadám hrozně, já to vím, ale já se z toho vyspím, ale ty jsi škaredá jako pizza, ty se z toho v životě nevyspí. Ale tak, to bylo, víte, já jsem o tém aj tak špekuloval už, proč my chlapí chodíme do tej hospody. Tak je to takový náš aj slovácký parlament, musíme tam, vždycky tam se poscházáme, co je nového, starého, toto. A taky na druhé straně já se třeba těším dom, protože já jsem říkal, mám pěknou ženu a když o seba ta děvčica je pěkně dbá, není to špatná věc, jak třeba suseda, ta už nevěděla, jak máte ho svojeho chlapa zaujmout, tak si vám koupila plynovou masku. Jura takto. Také došel dom z noční, teda no, z hospody. Ona k němu vyletí té plynové masce, říká: Juro, jestli uhodneš, co je na mě nového.
2: Ona tak chvilku prohlédá a za chvilku řekne, že herna, jestli máš tuším vyškubané obočí. No,
1: to tak, no. Ale Tereza to hned Jurovi oplatila. Tak je Jura jednou tak osprochovaný, tak sa prohlédá v zrcadle a tak filozoficky praví, že panenko Maria, kdybys tak byl o 2 cm větší, že to bych byl úplný král. A jeho sa k němu tak přitočiva říká: a kdybys ho měl o 2 cm menšího, tak budeš královna. No. Je teda fakt, že lidé jsou ze sebou nespokojení, že včilkají, co je těch přípravků, všelijakých těch tabletek.
2: To říkají taky v lanžitě před obchodňákem, takové dvě tetky se vyprávěly, že
3: Rozi, já jsem ti tomu mojemu chlapovi koupila takové tabletky, pilulky takové, a ty jsou vyrobené z opičí žláz, to je na zvýšení té mužnosti, víš?
1: A ta druhá říká: poslouchaj, Terinku, a pomohlo to, že já nevím, ale že zatím nesléze ze stroma, no. Vím, je to včilkaj aj moderní, je včilkaj nosit ty igelitové trenky. Chlapi, to jste ještě neskúšali?
2: Ne?
1: To radí v receptáři přemek podlaha igelitové trenky, to je módní, protože prý pod igelitem všecko dvakrát rychlejší roste. No. A tak, víte, já mám třeba a i ty babi, co dneska jim vrazá do těch doktorů, ty plastičtí chirurgové, to jsou nejbohatší lidé na světě. Jedna to má rovné, druhá křivé, třetí to má veliké, čtvrtá malé. Já mám třeba kamaráda a ta jeho baba si nechává ty svoje vnady tak zvětšit, že včelka, když vyleze ze sprchy, tak má suché nohy. Na.
4: Chudáčisko souseda. Ty moji sousedé, ty už si se mnou vytrpěli. Však aj moja žena, ta vždycky říká, kdyby jsi neměl, tož bys neměl ani o čem vykládat. Víte co? Přesvědčíme se sami. Ale to už se musíme přesunout do Lanžotské vinárny pod Výchu.
1: Všem tady okolo mě, aj vám doma, co nás posloucháte u magnetofonu, a vítajte v Lanžotské vinárně pod Výchu. Dobrý večer! Když už jsme v té vinárně, to se napijeme na zdraví, lebo jak říká u starejší hostina, lepší je být na zdraví, než pít na dluh. Tož na zdraví.
5: Nevypijte si, ba, tak poťukajme se. Pěkné,
1: ale se to krásně ozývá. No. Ale pozor, taky se říká, že za pěkný večer a škaredé ráno si může každý sám, co? Pizu, ten červený nos to nemáte z malých botů, že ne? No, no tak my taky. Se tam svítí kontrolka, no, musím dobíjat. Ale řeknu vám, že poslední dobu méně piju, lebo ta moja polovička mě tak strašlivo kontroluje, je to není možné. Já všelka říkám, víte, jaký je rozdíl mezi mojou starou a družicou? Družica létá v kozmu a dělá pí, pí, pí. Moja za mnou létá do Podlužanu, vybekuje nepí, nepí, nepí. Byl zerzavý, no. Kdybych nepil, ale stejně jsem to všelka trošku omezím, lebo jsou vypenězovaný. Také máte doma tak hluboko do kapse? Co? To je všelka drahota. To jsem šel v Lanžotě přes náměstí a takové dvě babky se tam vyprávěly, že Rozi, čuvasto, že příští rok půjde zase všecko nahoru. A tady říká, no to se jen čuva, jen jsou zvědavá, jak na to zareaguje příslušný orgán mojeho starého. Vládne světem, však ano, aj v Lanžotě jdeme z dobu, že? No bá, to máme tady všecko pozařizované, pobočky těch erotických strán, no, ale vůbec Lanžot, to jsme všichni populární, co poslední dobu? Na levo hranica, na pravo hranica, aj ty kulturní pracovnice už tady začínají pomáli. No. Jenom kukali steč, já jsem teďka šel okolo dálnice, postávali tam, no, dvě takové škaredy jak panelák, no. Jedna naspaná v těch elastiách, jak jitrnica. Druhá vyoblékaná, že já když lezu do vany, tak má to na sebe věc. Tak máte. Babizné, no hrozné, no. Ale už to začali teda naštěstí zavírat do těch vykřičaných domů, do těch erotických salonů masážních, no. Čeho také vyrůstlo, to bude za chvilku víc než benzínek, no. Otevírali včelka na našem konci tam, jak se jde k Mikulovu, nový erotický salon, no, chlapi, nevíte, fakticky, létali tam rachetle jak na vůzosoro, chlapi tam krůžili jak radci za loďů. A já tam nemusím, nebo já mám bordel doma. Týkačky práci. Tak vždycky. Ludy, ale hned na druhý den, jak to otevřeví, se vám stala taková historka. Doběhl tam Jožinek, paša šrňali do druhé třídy a zbečen se ptá té sexuální zlatou kopky na té brány. Že teď prosím vás, pomožte mě, že mě uletěl kanárek. Ona mu říká, ale chlapečku, a co my tady s tím máme dělat? No, že můj středa říkal, že prý tady honíte ptáků. Dopletené, no. A když ty děcka jsou dneska chytřejší než dospělí, někteří, to vám také povím, no. Všecko se to mění, lidé. Doba je taková, že také posluňte. Dřív se říkávalo, že dcerečky uměly lepší vařit než maměnky, že? No, dneska je dcerky chlastou lepší než tatínci. No. Ale tak, Jinak si žijeme v Lánžete dobře, že? No tak sem tam si zaspíváme, sem tam si dáme počuny. No. Áno, no, veselo poráde musí byť. No. Totka jsem potkal kamaráda. Pravím, Juro, čul se, že včera je ztratil v bitce 10 zubů. On mi říká, Francku, to jsou pomluvy. Ztratil jsem jeden, 9 mám v kapsi. No. Pořádný člověk, já to říkám, ne? Ano. Ale u něho to vyjde na stejno. Když dostane, nedostane na počuní v hospodě, tak ho doma do bůcha stará.
3: Klamá řeku, ten má také babiznu. Ježišmarja.
1: No vy, paní, vypadáte ještě dobře.
3: No ne, no, to je taky hirdyk baba, no.
1: Ale jak se také říká, víte, že bez ženských je špatně, se ženskýma ještě horší, nebo naopak, že, chlapi, no. Já to také musím z mojou vydržat. To čekaj, také jsem měli z mojou takovou slabší chvílku, víte, tak jsem se k ní tak přitočil. Pravě mít i moja kopritínko. Tak opatrno jsem začal, že ty neuhodné šinty mě porád jen tak přitahuješ. A ta moja enemocykla, že Francku to bude tím, že já mám osobní magnetismus a ty plechovou hubu, no. Ženská, ta je jak drahé víno. Připraví člověka o rozum a peníze hlavně, no. Ano, ale to je nejlepší ty otázky, kukáte na ten risk. To je dobré, také sami tam lubí ty otázky. Minule tam bylo, že svobodný a ženatý chlap končící na rum. Před svatbou rum, po svatbě utrum. No, to znáte chlapi také, ne, no. Ale... Je to tak, no už jsme v Evropě, no. Ludy, a musím vám teda říct, že aj ta kriminalistika včilka, jak to narůstlo, co? To sa včilka všude krade. Dřív jsem dojel před Podlužana kole, pichel sem kolo do Stojana, minulý týden mi to zebrali aj s tým Stojanem. Nech sa zadu sa hotové.
3: Nebo točkaj, to se šel taky v Lánžeti okolo obchodňáka a taková baba tam zve na policajta, že stojím ve frontě a na jednou peněženka z kabelky preč. A policajt sa ptá, že teti, a to ste necíti, važe vám na nuša. Ha? Baba zrudla povídá, no to sem cítím a nevidíva se, že aj krade. Ha!
0: Rádio Jich Cymbálka.

Člověče, řekl jsem si, něco podobného jsem už někdy někde četl. Hrom, aby do toho, komu pak jsem tuhle látku ukradl. 3 dny jsem chodil jako vrtohlavá ovce a ne na to přijít, od koho jsem si tu látku, jak se říká, vypůjčil. Konečně jsem potkal kamaráda a povídám mu, člověče, tak se mně všecko zdá, že ta má poslední povídka je od někoho kradená. To jsem přece poznal na první pohled, řekl kamarád. To jsi ukradl z Čechova. Tu se mě zrovna ulevilo. A když se potom mluvil s jedním kritikem, říkám mu, pane, to byste nevěřil, někdy člověk udělá plagiát a ani o tom neví. Například má poslední povídka byla kradená. Já vím, povídá ten kritik. To je z Mopasanta. Tak jsem si obešel všechny své dobré přátele. Poslouchejte, jak se jednou člověk octne na šikmé dráze zločinu, tak neví, kdy přestat. Představte si, tu jedinou povídku jsem ukradl ještě z Gottfrieda Kellera, Dickense, Danuncia, Tisíce a jedné noci, Charles Louis Philippa, Hamsuna, Storma, Hardyho, Andrejeva, Bandinelliho, Rosegera, Raymonda a celé řady jiných. Z toho je vidět, jak člověk zapadá do zla hloub a hloub. To nic není, pravil od chrchláve je pan Bobek, starý kriminálník. To mě upomíná na jeden případ, kdy měli vraha, ale nemohli k němu najít žádnou vraždu. Totiž, abyste si nemysleli, to se nestalo mně. Ale já jsem 5 roku bydlel v tom samém kriminále, kde předtím seděl ten vrah. To bylo v Palermu, vysvětloval pan Bobek a skromně dodával. Já tam byl jenom skrz nějaký kufr, který mě přišel do rukou na lodi, co jezdí z Neapole. Ten případ s tím vrahem mě vypravoval vrchní dozorce z toho domu. Já jsem ho totiž učil hrát francefus, křížový mariáž a boží požehnání, taky zvaný gotýsek. On byl totiž moc pobožný člověk, ten dozorce. Teda jednou v noci viděli Poldové, oni v Itálii vždycky chodí po 2. Jak poví a butera, co vede k tomu smradlavému přístavu, ze vší síly pádí 1 člověk. Tak ho čapli a porco dio, on má v ruce skrvavenou dýku. To se rozumí, dovedli ho na policii a teď chlape řekni, koho zapích. Ten mládenec se dal do breku a povídá, zavraždil jsem člověka, ale víc vám neřeknu. Kdybych řekl víc, byli by nešťastní ještě jiní lidé. A taky z něho víc nedostali. To se ví, hned se začalo pátrat po nějaké mrtvole, ale žádná se nenašla. Tak nařídili prohlídku všech drahých zemřelých, kteří byli v tu dobu hlášeni jako neboštíci. Ale všichni, jak se ukázalo, zemřeli křesťansky, na malárii a takové věci. Tu teda se znovu pustili do toho mládence. Udal, že se jmenuje Marco Biažus Gastrogiovanni a je truhlářský tovariš. Dále udal, že zasadil asi 20 ran křesťanskému člověku a zabil ho. Ale komu to udělal, že nepoví, aby nepřivedl do neštěstí ještě jiné lidi. A dost. Jinak jen volal na sebe boží trest a sloukl hlavou do země. Takovou lítost, říkal ten dozorce, jak živ nikdo neviděl. To víte, tyhle Poldové nevěří člověku ani slovo. Oni si řekli, že ten Marco třeba nikoho nezabil a jen tak lže. Tak poslali tu dýku na univerzitu a tam řekli, že ta krev na té čepeli je z člověka a že to muselo propíchnout srdce. Prosím vás, já nevím, jak se to tak může poznat. No jo, ale co teď měli dělat? Vraha měli, ale vraždu ne. A to přece nejde postavit člověka na soud pro neznámou vraždu. Víte, to musí být korpus delikty. Zatím se ten Marco pořád jenom modlil a brečel a prosil, aby ho už dali na soud, aby odpíkal svůj smrtelný hřích. Ty porko, řekli mu, když chceš, aby tě mohla spravedlnost odsoudit, tak se musíš přiznat, koho

0: si zabil. My tě nemůžeme jen tak pověsit. Aspoň nám ty zatracený mesku jmenuj nějaké svědky. Já sám jsem svědek, křičel ten Marko, a já odpřisáhnu, že jsem zavraždil člověka. Tedy takhle to bylo. Ten dozor se mě říkal, že on ten Marko byl takový hezký a hodný člověk. Jakže by tam neměli takového hodného vraha. Tis neuměl, ale Bibli měl pořád v ruce, třeba obráceně, a brečel do ní. Tak mu poslali takového dobráka pátera, aby ho duchovně posílil a přitom šikovně vyspovídal, co a jak s tou vraždou. Ten páter vám chodil od toho Marka a otíral si oči. Říkal, že jestli si to ten Marko ještě nějak neskazí, tak jistě dojde veliké milosti. Že to je duše žíznící po spravedlnosti. Ale krom těch řečí a slz, z něho ten páter taky víc nic nedostal. Ať mě pověsí a basta, říkal ten Marko, abych už měl odpikanou tu svou těžkou vinu. Spravedlnost musí být. A takhle to trvalo přes půl roku a pořád nikde se nenašla žádná přiměřená mrtvola. Teda když už jim to bylo hloupé, povídal policejní prezident. Mordiano, když ten Marko chce mermomoci viset, dejme mu tu vraždu, co se stala 3 dny po jeho zbalení tamhle v Arenéle, jak tam našli tu zabitou bábu. Víte, to ostuda, tady máme vraha bez vraždy a bez mrtvoly a tam máme takovou pěknou a vyslovenou vraždu bez pachatele. Dejte to nějak dohromady. Když ten Marko chce být odsouzen, tak mu může být jedno zač. A my se mu všelijak odměníme, když se přizná k té bábě. Tedy tohle nabídli tomu Markovi a slibovali mu, že za to jistě dostane v nejkratší době provaz a bude mít pokoj. Ten Marko chvilku váhal a pak prohlásil: ne, když už jsem svou duši zatratil zločinem vraždy, taky neobtížím ještě takovými smrtelnými hříchy, jako je lež, podvod a křivé svědectví. Takový to byl, pánové, spravedlivý člověk. Teda takhle to dál nešlo. Teď už v tom kriminále mysleli jen na to, jak by se toho zatraceného Marka zbavili. Víte co? Řekli tomu žalářníkovi. Udělejte to nějak tak, aby mohl utéct. Na soud ho poslat nemůžeme, to by bylo jen pro ostudu. A pustit ho na svobodu, když se nám přiznává k vraždě, to taky nejde. Koukejte, ať se ten Diokane Maledetto nějak nenápadně ztratí. Teda poslouchejte, od toho dne posílali toho Marka bez průvodu pro pepř a pro nitě. Jeho cela byla ve dne v noci do kořán a ten Marko po celý den běhal po kostelích a po všech svatých. Ale večer vám to natíral s vyplazeným jazykem, aby mu v 8 hodin nezavřeli vrata kriminálu před nosem. Jednou je naschvál zavřeli dřív. A on vám dělal takový kravál a tak tloukl na vrata, že mu museli otevřít, aby mohl do své cely. Tak jednou večer povídá ten dozorce Markovi: ty porka Madonna, dneska tu spíš naposledy. Když se nechceš přiznat, koho jsi zabil, tak my tě ty bandito jeden odtud vyhodíme. Jdi si k čertu, aby tě potrestal. Té noci se ten Marko na okně své celý oběsil. Poslouchejte, on ten páter sic říkal, že když někdo spáchá sebevraždu z výčitek svědomí, může být přes ten těžký hřích spasen, protože umřel ve stavu účinné lítosti. Ale nejspíš to ten páter nevěděl docela jistě, nebo je ta otázka dosud sporná. Zkrátka věřte mě, že ten Marko v té cele strašil. Totiž to bylo tak. Když někoho do té cely zavřeli, tak vám v tom člověku procitlo svědomí a on začal litovat svých skutků, dělal pokání a úplně se obrátil.
1: To se ví, nebylo to u každého za stejnou dobu. Pro přestupek to bylo za noc, pro přečin za dva nebo za tři dny a pro zločin to trvalo třeba 3 neděle, než se trestanec obrátil. Nejdýl to vydrželi kasaři, defraudanti a vůbec ti, co dělají velké peníze. Já vám říkám, velké peníze nějak zvlášť zatvrzují nebo jak si ucpávají svědomí. Nejúčinnější to vždycky bývalo ve výroční den smrti Markovi. Tak oni tam v Palermu z té cely udělali takovou jako korekci, víte? Totiž zavírali tam trestance, aby litovali svých skutků a obrátili se. To víte, někteří mají u policie protekci a některé ty lumpy poldové vůbec potřebují. To se rozumí, že tam každého nezavřeli a sem tam si někoho nechali neobráceného. Já myslím, že se někdy od těch velkých gaunerů taky nechali podmazat, aby je nedávali do té divotvorné korekce. Ona už ani v zázracích není žádná poctivost.
0: Teda tak mě to páni povídal ten dozorce v Palermu. A kolegové, co tam byli, mě to dosvědčovali. Byl tam zrovna jeden anglický námořník skrz výtržnost a rvačku. Tak ten Briggs šel rovnou z té cely na Formózu jako misionář a jak jsem později slyšel, došel tam mučednické smrti. To vám bylo zvláštní? Žádný dozor se vám nechtěl do té Markovy cely strčit ani prst. Tak se báli, že by ta milost třeba na ně přišla a oni by litovali svých skutků. Teda toho vrchního dozorce, jak jsem vám už povídal, jsem učil hrát některé ty pobožnější hry. Ten se vám stekal, když prohrával. Ale když mu jednou padala už tuze špatná karta, tak se dožral a zavřel mě do té Markovy cely. Perbako, křičel, já tě naučím. No, já jsem si lehl a usnul jsem. Ráno si mne ten dozorce zavolal a povídá. Tak co, obrátil ses? Já o ničem nevím, signore komandante, povídám mu. Já jsem spal jak dudek. Tak marš zpátky, křičel na mě. Ale co vám budu dlouho povídat? 3 neděle jsem byl v té cele a pořád nic. Žádná lítost na mě nepřišla. A tu ten dozorce nad tím začal kroutit hlavou a povídá. Vy Češi musíte být strašní neznabozi nebo kacíři. Je to na vás nemá žádný účinek. A pak mě hrozně vynadal. A vidíte, od té doby Markova cela vůbec přestala účinkovat. Ať tam strčili, koho chtěli, neobrátil se ani dost málo, ani se nepolepšil, ani nelitoval. No došista nic. Zkrátka přestalo to fungovat. Prokrinda pána, to vám byl z toho kravál. Mne hnali na direkci, že jsem jim to tam pokazil a kde si co si. Já jsem jenom krčil rameny. To pak jsem za to mohl, no ne. Tak mě dali aspoň 3 dny temnou komoru. Prý za to, že jsem tu celu poškodil.

0: dobrý den.
1: dobrý den.
0: To je náhoda, co?
1: No, to je, člověk ne. Tady tak sedí.
0: No jo, jenom kouká, vidí známýho. No.
1: Já vás hned poznal.
0: Tak? No jo, vás taky.
1: Jo.
0: Hned jak jsem vás viděl, jak jsem vás poznal, no jo. Podle obličeje.
1: No jo.
0: Taky tak trochu jako...
1: No, taky, to taky víte, člověk musí tak jaksi...
0: Ano, to no. Se musí, ano. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo? Ale jinak, víte, je třeba tak nějak, jak bych tak řekl...
1: Jo, to máte pravdu.
0: Že jo, ano. To je právě ono, tohleto, ano. Víte, člověk si třeba někdy myslí, víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle nějak, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde,
1: no
0: víte,
1: jo.
0: Vždycky něco mezi to vletí, no. Že jo, no jo.
1: To já znám, no jako jo. U mě.
0: Taky, že jo, no jo.
1: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto, že
0: jo. Ano, ano. Nebo i něco jinýho.
1: Jo, taky.
0: No jo, to je právě, to je ono, tohleto. Takže jsme stejného názoru, no. Že jo. Jo, co jsem to ještě chtěl říct, ty? Safra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím.
1: No jo.
0: Člověk jedno pro druhý zapomene,
1: no,
0: víte,
1: no. Právě.
0: Vy nevíte náhodou, co jsem chtěl
1: taky
0: říct.
1: Taky ne, nevím,
0: jo.
1: No.
0: Jo, už vím, tohle jsem chtěl říct, ty. A co jinak takhle jsem chtěl říct?
1: Ale, no tak různě.
0: Různě, jo. Já jsem si to myslel, ano. To jsou novinky,
1: no.
0: Utíká to, co?
1: No, tam to letí.
0: No jo. Dědeček pořád ještě mrtvej.
1: Jo.
0: No jo, není přešťastný manželství.
1: No jo, to je pravda.
0: Manželství to musí klapat, ne?
1: Jasný manželství především.
0: To jak někdo dostane tu slepičí nemoc?
1: Jak slepičí nemoc?
0: No, když jako zanáší.
1: Jo, tak, no jo, to je.
0: Tak to je konec.
1: No jo, to máte pravdu.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě dostá.
1: A víte, že máte, no jo.
0: Já už budu muset pomalonku, paňač, ono.
1: Spěchat, já taky letím. No. A že jsem se ani nezeptal, co pak je doma novýho?
0: Ale celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Je, to vám gratuluju, no a manželka?
0: Ale ta to ještě neví, ta až se dlouho doví, to zas bude randa.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství. I nedaleké Brno, kde studoval. To jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
4: Tohle je, já bych řekl, taková část, vančická, taková, jako by se řekl dneska, rekreační oblast, zábavní.
5: Je, to tady je chat, možná tady je chat.
4: No já jsem myslel, jako takový kulturní útočiště, protože
5: je,
4: vody jak živa tady stávaly kolotoče, ano, že ano? Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly pouti, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, že to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda, ano, říká se mu vančický Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř, naivista, nekdo ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem, který má tu štěstí, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a nařízení lák z těch okurků, a pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn, to je velice krásný koutek, tam sedávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenovala se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
6: Pane Menšíku, znáte mě? Myslím, dobrý že ne, den. Ne?
4: Ale ano.
5: No,
6: jak jsem vás vždycky pohlavčí na Sokolovně, to už se zapomněl, že?
4: Nezapomněl, na pohlavky asi pamatuju. Dobrým samozřejmě.
6: Dobrý, vždycky. Ano. To jak... Jak se říká, ne?
4: Když... Škoda rány, která padne vedle.
6: To jsem si netroufal, říkám, co bym dáme co natáčího, tak jeho nebudu
1: rušit. Mě nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb,
6: no, ne.
1: Že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parmi, že se jich nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
6: Ano.
1: Že to bylo?
6: Jo.
1: Už Jedličkovič, on je taky u divadla Jedlička.
6: Ty
1: měli na jedné straně, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama.
5: Pořád.
1: Tamhle se stálo v řece, nahodil si žádný bambusový put na konci vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to pak?
4: Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě. Protože ta oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyschla natolik, že je to takový potok. A tady jsme plavávali taky.
7: To je ten menší kup La Manche.
4: Ten La Manche to je vlastně tamhle k té špici, že jo? To je to nejširší místo tam směrem k Malovansku, no.
1: Já už nemám žádný soukrom, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici. A v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá, nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí, sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě, muzika. To latinsky. No já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče. Ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No. Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední Nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem, pa ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata tak nerozeznání, on pa ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti, on pa ano, tak pomáhá manželce s různýma věcma. No dobře, ale jsou nerozeznání, jak poznáš, která je která, on pa, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se pak stěhovali, no. Já v těch Hicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Hicmanicích to jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina, tak jsme potom se věnovali písmáctví. No to je tak všechno, co bych vám... Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. A byl jsem nářadovec. Přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo.
8: Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, jak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufny a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukají a ona: jak to mi moje dítě? Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do tohohle. Teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe, a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různé a takovýhle, aby si je... A ta moje maminka, jak mi to vyprávila, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
9: Na zdraví, já vám jenom jdu říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No, já jsem taky, loni jsem strávil štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích, protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena: oj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na 4 směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále, a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropadli Ježíška. A tak povídám o toho jídla, nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůjna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl: mě mou rivíru nevezmete, ale dáme vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, který měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku a teď jsem si všiml jedný věci. My jsme kredne se měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky na ty, a tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Člověk je 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený, dítě mě začalo být ty skleničky, to jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stojný volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě ty pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj tady pijou v takovým množství. No, takže já jsem až 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal, no. Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pak ty zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli s herci, jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhý starý pan Záhorský. Já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pán, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. Homola pová, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho, řekl jsem si, když tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď, tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá, po 50 už od těla nic nečekej, nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže se nic. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídá. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je, kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžeme, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dne si chce žít. Kapesník to ti brání do kapří nějaký prkno a seš vrak, vypovídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozval, pá, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a v obráceně.
8: Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řek, že dík lidenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky již, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková, hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pamažu, na brouši nejdí. Alexi čet noviny na otomani a v tom slyší, Pepíku! On pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, ano, ale já nemůžu se krdy, já si k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačal do novin, zase Pepi gomba, no pro Krista pána, co je porá? Ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahlí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
9: Ivaničic, po tatínkovi z Řicmanic, to jsou ty těsnohlídkovi lesy, a po povaze z Macoky, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, no tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, jak jsou tam prýma okurky, ale z toho se neopijete. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, si se vám dovolí, protože já jsem Vladimír Cyril. To je strašný. Víš, to menší s tím to beru, ale... Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častic tu ve výčepu. Pašta byla strašná bolest. Já jsem nepil leta. Víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou tou teorií, že bývalý alkoholik už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít z míru, ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco, že jsem tam na té Moravě ochutnal se, nezapomněl. Když seš talentovaný, nezapomněl. A pak to dlouho trvá, než se to ubrzdí. A teď já vám něco povím. A já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze lepěkně sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se a dejte si malinko a ochutnejte a pán, plíste někdy pražský výběr. To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě a to. Mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To bychom si nemohli dovolit tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost takzvanou vážnou opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dá jim polívku a řekne, já si tě vezmu. Stačilo by, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? Já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojčený situací, že mě opouštěli. To je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musí študovat a nechodí po nějakých zkouškách. A měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktovala dopis ty dívce. Že se musím učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci u doktora, ona říká, pozdravuj maminku, blbečku. Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou sami mý příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli před mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zavzpomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma a který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Řicmanicích nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli méně nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly, nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky ze sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Řicmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože my příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcem a já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni toho starali. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí, ten mech a ty chvojky byly na polštář, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a jmeli to vít, abychom se rozmnožovali. Abychom se rozklíbá. No, ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala strýc Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak podsuchal nervy, protože tam dostal Láďa ten rok, tak on to dá stranou a ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka, protože tady nemá nic Láďa, asi zlobil a zase mě dal stranou všecko. Já pak jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně nad rámce a Ivančice neměli svůj černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit, no. Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda a tam zase jsme měli hezký Vánoce, pač nás bylo hodně. A já myslím, že u těchto těch svátků, kterých se odehrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dárků, víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. A já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvíru a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už vůbec nechodím raději nakupovat. No ale připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavěl prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoc. A jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají, rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak budem dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil i moje žena, že vlastně ty všechny špumprnákle děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a co když oni mají tři, tak budu tak to škrtat, že jo, tak zase do toho je nic. No a tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema Místo abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno proběhlo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali. Na ty, které už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice, zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přesličková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a paní Nováková, já už všecko mám, mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněl jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou ty spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla bys to jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun a ta povídá paní Nováková, no třeba 200 korun, ne, to mě stačí, paž já už všecko mám, hned vám to dám po Vánoci, vezme tu 100 korun za tatínkem, pa tatínku, já už všecko mám, však víš, na pečíno, cukroví pro všecky dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekla, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš, pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu 100 korun za dceru a pa dceruško, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všecky už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli Libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám, pa, to je dobrý nápad, tatínku, vezme tu 100 korun za bráchu, pa, bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těmi děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, a to je bezvadný nápad, sestřičko, vezme 100 korun za maminko a pá maminko, já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pá, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pišteláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportu a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme zakrádi tady na Moravě a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všichni všude zpíváme. Proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozhašený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy. Prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pějme píseň dokola, já nevím, prostě u nás se zpívá.

0: Co si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy. Protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, když Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říká, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnák, rozšiřovali jsme si role, ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie Blanka Bohdanová prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se třebou tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizita, všechno, abychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko, ale hlavně jsme nás zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A šli jsme na Jižní Moravu do nějaký obce vinařský a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičské zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosí rekruti s těma mašlima, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařejček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pa ty rekruti jako pijí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pa u nás ve vinným kraji má něco vypadá jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takový butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak a ještě přijde Franta, Franta přijde s demižonkem, to už jsme jim předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe. Ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali a měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobný, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do ty Dunaje. To se děje právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starým jako i Fousiska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídal, co tohle to je. My jsme říkali, že to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, je, tak to počkejte, donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím lidi byli vyhladovělí, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalývali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa, jen Kostelka, kterým to strašně chutnulo, tam žrál za tu polívku. A protože měl ty fousiska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousech a ty diváci, až on jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal vánoční stromeček. On věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali. Tak, a jak se ti lidi smáli, Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovejhle, tak ti lokše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešín, jak kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje. To nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete. My ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý. A on šel tenkrát, bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všechno. Takže ti diváci, kdyby bývali, říkali, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnický vztahy, tak já nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama. Jak tam třepačili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Tak Gazdina Roba jim nic neřekla. To si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle a bylo by to daleko lacnější ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínk, tady lékařská fakulta naproti, s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. Tady dělají takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slávie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský Budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen šestka nebo dvojka, najednou dvanáctka, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co jich vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme měli Číňany, vodníky a taky černochy. Ne, ale vedle jiný, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašinová země koula, my kolem stáli Korejci a tak dále. Já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný černoch šel zas po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu. A ten velice nerad, furt trošku jako na útěku šel a vyhověl mě. Tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
0: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studio Brno za to, že splnila mé přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Co se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejímž jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej, a to všechno říkám nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, 10 minutových, aby si konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dávám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. No. A nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivez nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudu a rektora, paníčka Šolce, profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my ti noví.

to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, který skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslel, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle, já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku to stejně propíchne. S tím profesorem taky ano, přišel už tehdy studující, myslím třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půlovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, vy podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho okulusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala a stejně tak paní profesorka Mrázková. Uvolněte pažně, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskava a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali, hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu této hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se tam, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní Mrázková, paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho. A teď ještě ani nezněly ty první tóny toho Moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk než hraloka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotníci, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama, protože ty děti, já jsem proti ním měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu a měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený mišmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Gréfová, ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, páma napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. No, furt jsem stál, držel si trenýrky. A pak mě napadlo konečně, pám, pídom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si se, a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže a musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Gréfová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho.

to už byl zároveň konec, tak jim prostě... No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mě pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase jsem to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabal. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabareté, juniálesy a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě neposílali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena Janáčková akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal minostný monologi, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej Steplíčo, ej Čičmáchlí, ej těl, já jsem měl takovou nejtrnici na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem je zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone Tody, kterou kdyby recitoval místo Štěpánek, já jsem ho slyšel recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě řvali jako na fotbal. Menšíku, přidej, veselé víc. A to hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku. Povídá, vy už jste dělala zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Milostra, a paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu. Říct, že mě to tak bavilo zase moc, ono pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v týdně mý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok a že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dál, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavili kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný. Jezdil s náma na stavby mládeže.
No tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pav, s tím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občany a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu a já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Vy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium a když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatým tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačil tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců. V té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Vždyť jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě. To se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korejtka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.

nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je, a hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

stychají meze, Anička trapně se kroutí. Kvůli nějaký pomláce děti vrbu ničí, na zápraží housata jako hadi syčí. Už je tu zase to pitomý jaro, nechodím raději k oknu, zase ty pupence, květy a trávy.

0: Nebyl tady Kvarda.
1: Nebyl, on přijde. On je na vyšetření, Kvarda. Já nepočkám.
2: Sláva, nazdar!
0: Kvarda, Kvarda. Tak co? Co do Cemrákota? Co říkal?
2: Prej jsem zdravý jako řípa.
0: Co říkal? A z toho se radujete? To bych se tak neradoval jako řípa. To by vás mohli jaký na podzim vykopat a odvést do cukrováru.
2: Nepak docent povědá, pane Kvarda, vy to budete strašit ještě hodně dlouho.
0: Copak, co se mě týče, to už strašíte tady teď, víte? Vy byste si Kvarda strašení mohl vzít jako zaměstnání. Nebo to, jestli jste opravdu zdravý.
2: Jsem zdravý, když to potvrdil docent.
0: Jo.
2: Docent, to potvrdil.
0: Hleďte, sundejte si brýle.
2: Proč pak?
0: No, sundejte si je. To říkám, vy nejste zdravý. Vy jste jenom špatně vyšetřený, víte?
2: Ale jsem zdravý, když jsem pořád při chuti. Například teď mám hlad jak rekrut.
0: Prosím vás, to nic neznamená, že máte hlad. Hladovejch na tomhle světě denně umírají tisíce.
2: Mně, pane, náladu neskazíte.
0: Já nechci ani.
2: Jo, a ještě víte, co povídal pan docent?
0: No, co povídal?
2: Povídá, pane Kvarda, vy můžete ještě honit holky.
0: Honit je můžete, to vám nikdo nemůže zakázat. Nebo to, abyste dohonil, víte? Abyste se nezesměšnil, Kvarda. Hejte, kdyby nějaká upadla, vy jste jí chyt. Kvarda, co byste s ní tak dělal? To by mě zajímalo.
2: Co? Odvedl bych ji na ubikaci. Pustil bych náladovou hudbu, vytvořím atmosféru. Zavádím svíčky.
0: Ale hnete si do rakve, co? On je dobrý myslet na budoucnost. Jsem rád, že jste začal trénovat.
2: Co bych si jel do rakve? Docent povídá, že můžu řádit jako za mlada.
0: No, zas jeden, který ho zblblí doktoři. Kvarda, vy si přiznejte, že ten Mrákota vás špatně vyšetřil, on vás odbil, on jenom potřál vaše body. Kdyby vás přeci vyšetřil pečlivě, tak nějaký neduch, aspoň drobnej, na vás najde, ne? Na takhle starým člověku.
2: Na jakým starým člověku?
0: No, na vás.
2: 2 měsíce před sametovou revolucí jsem byl se sovětským přátelstvím na Kavkaze. A tam mi při družbě jeden stoletej soudruh povídá: soudruhu, ty jsi ještě hříbět.
0: Jsem rád, že jste si pokecal se stoletým soudruhem. Co to bylo za družbu?
2: Při 12. koňaku mi to povídal stoletý soudruh.
0: To víte, při 12. koňaku se řekne lecos. To nemusíte jezdit ani na Kavkaz. Tak vy ke všemu ještě pijete?
2: Ke všemu ne.
0: Ale to vy víte, jak to myslím, ne?
2: Ono totiž, pane, dneska hodně lidí pije.
0: No jo, ale hodně lidí taky nepije a sportuje.
2: A jestli pak víte, který je nejvíc?
0: Ne.
2: Těch, co to stínou obojí.
0: Hejte, s váma nemá cenu diskutovat. Vám člověk neporadí. Vy jste svéráz. Co to máte v té tašce?
2: Byl jsem v lékárně. A i když jsem zdrav, tak jsem tam nechal 1680 korun.
0: Vidím, že jste se dobře zásobil na Vánoce. Co jste si dopřál za dobroty?
2: Vitamíny, neboť potřebuji posilnit organismus.
0: Jo. A jaký vitamíny vám Rákota doporučil?
2: A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, E.
0: To je dobrý, to je dobrý. Já umím abecedu. Měl jste si koupit taky chikiriditiny?
2: Pane Zouna, to není žádná legrace. stravu dnes je nutno doplňovat, je?
1: To jo, to určitě.
2: Pan docent mi doporučil vitamíny, všechny kromě vitamínu X a O.
1: Jo, proč vynechal X a O?
2: Ty prý mám v hojné míře ve vlastních nohách.
1: Aha, to je pravda.
2: Ale, no? Koupil jsem si tam Vitalin.
1: Vitalin? Na co to je?
2: Omlazovadlo.
1: Co to dělá s člověkem?
2: Třikrát denně jednu tabletu před jídlem a do týdne prejste kamec.
1: No, tak to vy jste snad i bez Vitalinu, ne? Ale počkejte, že já bych si trochu zakančil ještě. Ne, Vitalin to nechci, to znám. To bere Otava z druhého patra, to nechci.
2: A jaký s tím má výsledky?
1: No zatím mu jenom šíleně rychle rostou nechty, víte. Jo. Může se podrbat na nohou, na chodidlech ani se nemusí ohnout.
2: To je taky dobrý, ne?
1: No dobrý, a za 500 trochu drahý, ne?
2: Hele.
1: Já se podrbu, radši se ohnu, i když se ohnou momentálně nemusím.
2: Tohle je bomba.
1: Co to je?
2: Sex po 70.
1: Ukažte.
2: Štěte.
1: Kapitola první. Lehneme si opatrně na kanape a pokud si vzpomeneme, vzpomínáme na své mládí. To je dobrý sex tohle. Ten, kdo si vzpomenout nemůže, veme tušku a papír bez linek, kreslí čtverce a obdélníky, pak přejde na kocočtverce a kreslí je tak dlouho, dokud si na nějakou nevzpomene. Prosím, co si o tohle slibujete?
2: Nic, ale zkusit to můžu. Já zkouším všechno.
1: Co například?
2: Teď jsem najel na Vojtěšku.
1: Jo. Co to s váma dělá?
2: Můj o 2 roky ještě starší kamarád už to bere 9 týdnů.
1: Mm-hmm. A co, jaký jsou výsledky?
2: Zatím se nafouk a stříhá ušima jako králi.
1: No vidíte, tak to musíte sundat čepici, abyste ouška nebrzdil, víte? Helejte, Kvarda, nechte to. Přiznejte si, že jste starý na tohle, že jste mezi dětkama modrovou.
2: Mě pan docent Páci užiju. Já si chci ještě zahrátit, že ho si to zaslouží.
1: Já přede mnou se nevytahujte, já vás nám léták svý boty. Vy jste řádil naposled před 2 lety, to jste si zašel do erotického salonu Červené berušky a zpátky do domova vás přivezli v bezvědomí. Co mi budete vykládat?
2: To je smutná pravda. Ještě do dneska to splácím.
1: To bylo tak drahý.
2: Dopřál jsem si nadstandardní služby. V salonu pustili makarénu, na mě se vrhly berušky 3 a probudil jsem se sám na intenzivní.
1: No jo.
2: A místo makarény jsem slyšel jenom...
1: Co to je, vy repujete?
2: Ne, předvádím, mám EKG.
1: No tak teď to říkám. Se sexem je konec, Kvarda. Musíte přejít na úplně jiný zájmy.
2: No co bych překázal, říkáte, že ze vším je konec, že jsme starý.
1: No na všechno nejsme starý, na politiku jsme mladí.
2: Myslíte?
1: To můžeme začít, no jistě. Hlejte se, kolik vy máte zářezů na pažbě? No vidíte. Tak vás, kdyby volila jen polovina děvčat, kterým jste v mládí udělal radost, tak jste v Senátu na to tata, Kvarda. Za to vám ručím.
2: Tak od toho bych si, pane Zouna, moc nesliboval.
0: Proč?
2: Protože většina děvčat, kterým jsem mládí udělal radost, už to bohužel nemá v hlavě moc pořád.
0: No. No právě proto by vás mohli volit, ne?
2: Myslíte?
0: No.
2: Nepak, já s politikou nechci být nic společného.
0: Ale to musíte se zajímat trochu o politiku, když v tom žijete. Ku příkladu, jakou byste chtěl vládu?
2: Záleží na ročním období.
0: Je snad jedno, ne? Proč? No.
2: Pojďte, když je třeba prosinec, napadne na horách prašan, vyžaduji vládu zimy.
0: Aha, jo, takhle. To já jsem zase rád, že léto. Protože naše vláda na dovolený nemůže blbnout a ve státě je klid.
2: Nejlepší vládu mají v Bolívii.
0: Proč?
2: Tam se vláda uchlastala.
0: No, vy takový štěstí my asi nemůžeme očekávat. I v tomhle je naše vláda nedůsledná. Ne, že by nepili, ale nedělají to kolektivně.
2: Řeknu vám, v té Bolívii to musí být binec.
0: No tam nebyl, já to neznám.
2: Tam prej, než prezidentovi ušijou novou uniformu, tak je na něj vydaný zatykač. Tu poslední uniformu prodali šíleně pod cenou Michaelu Jacksonovi. No.
0: Který to je?
2: No Michael.
0: Michael, já neznám Michael.
2: Jackson.
0: Neznám.
2: To je ten... Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
0: ta ta
2: ta ta
0: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Jak měl roušku v Praze, ráno byla bílá, večer černá. To bychom potřebovali v Praze všichni. Hlejte, pane Kvardo, jak to, že to znáte tak dobře v té Bolívii?
2: Já tam mám synovce z manželčiny strany.
0: Jo, co tam dělá, kluk?
2: Původně zkoušel prodávat chodskou keramiku, ale to se v Bolívii moc nechytlo.
0: A málo chodů.
2: Tak přejel na prášky.
0: Na prášky? Lanza? Lanza bílá, vizír.
2: Heroin, kokain.
0: To jsou byly nějaký svinstva, ne? To trhá prádlo.
2: Svinstvo to je, ale prej je potom dobrá nálada. Nemusíte si na košili dělat ani úzel.
0: No. Proč vám teda toho kluk trochu nepošle?
2: Nepošle, poslal akorát pohled, píše... Stříčku, pro tebe je to škoda, jestli chceš šňupat, tak si nastrouhej křídu.
0: Křídu? Co to má za smysl šňupat křídu?
2: Smysl to nemá žádný, ale má to ohromný význam, protože prej to není návykový.
0: Jo, takhle. A stejně dáme si radši frťana, nepůjde?
2: De fakt, pane. Ne, pak dejte si sám, já už jsem svou cisternu vypil před 28 let.
0: Jo, a proč jste s tím přestal?
2: Protože jsem pil tak, že mě vyhodili i ze záchytné stanice.
0: Aha. No pane Kvarda, s váma se povídá hezky a za chvíli je Dallas, víte, abych nerad ztratil nic. Já žeru Bobbyho, nepůjdete se mnou.
2: De facto je na mě moc náročný.
0: No jo, tak zase po vysílání, já přijdu. Zatím nazdár, Kvarda.
2: To víš jo, kde pak Dallas tam všichni chlastají, jak o záhod. Já jsem chytlavej, kouknu se na to, ještě bych se ožral jak suelín.
3: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
4: V celém kraji bylo všeobecně známo, že Ševcovic tam z té chaloupky nahoře u dvou osik, že nemají žádné děti a že je to velice hněte. Zkušení lidé jim radili, kde jaká bába kořenářka jim všelijaké čaje vařila, farář se modlil, cestářův švagr zosedal k námořníkům, poslal dokonce Ševcové amulet na krk až z Shangri-La. A ono nic. Až jedna cikánka poradila paní Ševcové, aby si koupila za 4 grejcary hrnek s uchem a s hubičkou a aby do něho, tedy než v něm bude poprvé vařit, aby do něho 3x dýchla. No, Ševcová si od toho mnoho neslibovala a byla tudíž velmi překvapená, když se jí najednou narodil kluk. Tedy říkám kluk a měl bych spíš říct klučina. A klučina taky ne. Klouček. Popravdě řečeno, kloučíček. On totiž nebyl o nic větší než normální palec. Spíš menší. Jako paleček. A to jméno mu zůstalo. Paleček jak byl malý, tak byl čilý. Myslilo mu to náramně a netrvalo dlouho, mluvil znamenitěji než řídící učitel. Jednou povídá mamince, že prý by dopravil za tatínkem na pole oběd. Ale palečku ani bys to neunesl, říkal jsem dopravil, nikoliv donesl, povídá paleček a dodal, já bych ten košík strkal. No tatík se divil, když viděl, jak se košík plahočí přes pole a ještě více divil, když spatřil, kdo jej strká. Dal se hned do jídla, ale dříve vysadil palečka kobyle do ucha, aby pluh nezahálel. Paleček v uchu dával kobyle povely a kobyla orala, jen to fičelo. Tohle spatřil pán, velice pěkně a draze oblečený pán, který šel po silnici. No a že prý toho koně koupí. To, že jako prý nikdy neviděl, aby kůň takhle oral a obracel a couval sám od sebe. Šved se smál a pověděl pánovi, jak to vlastně je. No, to byl teprve překvapený. A že prý toho chlapečka koupí, kolik za něj chce. Šved, že ne. Ne, že neprodá. No, pán, že chlapečka musí mít, že dá 2000 zlatých švýcarských franků. Ne. Šved povídá, ne, krev je krev, syn je syn, a to se neprodává. Paleček vylezl kobyle z ucha, vyšplhal po tatínkovi, posadil se mu na ramenu a povídá, jenom prodej, tatí, prodej, já se ti vrátím, neboj. Pán si dal palečka za klobouk, táta vysypal kobyle z pytle oves a dal do něj zlaťáky a chvilku to vypadalo, jako by tím celá příhoda končila. Nekončila, jak uvidíte, já totiž uslyšíte. Cesta, po které se pánovi s palečkem za kloboukem bylo ubírati, vedla územím Franty Jizvy a jeho lupičské bandy. U 5 křížů přepadli pána a chtěli po něm, aby jim dal všecko, co má. Pán jim vysvětlil, že nemá nic. Prohledali ho, pak ho svlékli, kapsy obrátili na ruby, hledali v botách, v ponožkách, počívku vypárali, nic. Takhle dobře oblečený pocestný se nevydá do kraje bez peněz, povídá Franta Jizva. Však jsem se nevydal bez peněz, pán se brání. To už byl celý nahý, jenom klobouk na hlavě. Jenže jsem se vydal z peněz, dodal. Lžeš, pse, řekl jeden z lupičů. Franta Jizva se na něj zle podíval a povídal, kuš, nehrajeme divadlo, loupíme. A obrátil se k pánovi. Nicméně lžete, pane. V celém kraji není místa, kde byste mohl zlámanou grešli utratit. Kolik jste měl a kolik jste vydal? Měl jsem 2000 zlatých švýcarských franků. Tý jsem dnes vydal a nemám již nic. Avšak nelituji jich, odpověděl pán. Mohu se, prosím, obléknout? Zeptal se váhavě. Franta Jizva se zasmušil. Zabijeme vás nahého. Nepotřísníme vaše pěkné šaty. Hoděj se nám. Pak pohledl na jednoho lupiče zvláště krvežíznivého. Ten přistoupil k pánovi. Výmul velikou břitvu z kapsy, Jizva vyplázl veliký jazyk a krvežíznivý počal na jazyku břitvu obtahovat. Když byla náležitě ostrá, pravil Jizva. Zabil jsem mnoho lhářů, pane, ale nikdy ne tak velikého lháře, jako jste vy. zač jste vydal ty peníze, smím-li vědět. To se ode mě nikdy nedozvíte, pravil pán hrdě. Izva odstoupil a krveži s ním se rozpřáhl. V tom se ozval vysoký a tenký hlásek. Mě si koupil, mě si koupil! Paleček stál na obrubě klobouku a mával ručičkama. Křičel, co měl síly, až jej oči lupičů našly na obrubě klobouku mávajícího a volajícího. Mě si koupil, mě! Není lhář, není lhář! Jizva strhl pánovi klobouk i s palečkem. Klobouk zahodil a palečka si postavil na dlaň. Chvilku lupiči nevěděli, co dělat. Ale pak se Jizva začal smát a chlapi jeden přes druhýho huby do kořána smáli se a chechtali a zvali a hulákali. Pán si zvedl klobouk i šaty a v tom rámusu po špičkách zmizel v mlázi. No a zase by se dalo říct, že tím pánova příhoda končí. A nekončí. Když se Jizva dostatečně vyřechtal a vychechtal nepatrnosti toho človíčka, co mu seděl teďka na dlani, jasně si uvědomil užitečnost takové nepatrnosti pro spády bandy. Ještě ty noci se vypravili s palečkem v hrsti do Červené Štoudve, což byla Kořalna a Hampejs široko daleko vyhlášený. Bylo už po uzavírací hodině, když prostrčili palečka okénkem do sklepa, aby jim natočil vína a kořalky a podával pěkně ven. Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je po světě nedostatek, jenom ti nejchytřejší si hrají na hloupé. A je s podivem, že Paleček při svém mládí tohle věděl i ovládal. Sotva byl ve sklepě, tvářil se samá ochota. Běhal od sudu k sudu a volal a křičel na lupiče, jaké že víno by si přáli. Riesling anebo Frankovku, zval pronikavým hláskem. Buď ticha, napomínal Jizva. Kamenáč, sokro kůž. Mají tu burgundské modré, Mavrut, Monte Castigliano a tohle nemůžu přečíst. Kůž, kůž a podej víno. Červený? No třeba. Nebo bílý? No taky. Jihomoravské zelené? Mordě, krucina, ty špunte, ty špetko, ty drtku, ty titěro, jenom počkej, až se vrátíš. Ukrutná rána ve sklepě. Třesk skla a dunění Štoudve, která padá i s okurkama. To všechno způsobilo, že se nikdy nerozvíme, co krvežíznivý měl s palečkem v úmyslu. Jisto jenom je, že to zburcovalo krčmáře, chlapa teda lam železo. Vyrazil před hospodu, popad dva lupiče a zavřel je do chlívka k prasatům. Ostatní utekli do lesa. Lamželezov trhl do sklepa i s Hafanem Sultánem. Paleček se schoval pod Štoudev. Lamželezo nikoho nenašel, ale sultán Palečka větřil. Čmuchal, nabral pach, pak vyfouk. Zas, aby mohl nabrat víc toho pachu a líp. A už strkal čmuchák pod Štoudev. Palečka ovanul teplý sultánův dech. Popad hřebík, štěstí, že tam byl, a pích, pích, pích, a psovi do čumáku. Sultán zavil a vyrazil ven. Němkyně, pomyslel si Lamželezo. Musím koupit pastičky. Přibouch u sklepa a šel spát. Paleček podlezl dveře a ven. Když vcházel do lesa, dalo se do deště. Paleček si sedl pod hřib. Až přestane, že jako půjde dál. Jenže, to je zajímavé, vždycky se vyskytne jenže, které mění běh světa. Tentokrát to jenže byl Jizva, který byl v houští opodál a také čekal, až přestane pršet. Chňap po Palečkovi jako pes po kosti. A jestli prý Paleček nevysvobodí kamarády z chlívka a rozmačká ho v pěsti jako hniličku, no a aby dodal váhy slibu, utáh trochu pěst. Nezbylo chlapénkovi, než slíbit a vykonat. Vrátil se, podlezl vrata a pustil lupiče. Ti ho sebrali a odnesli ho potom zpátky do Doupěte. Když se prospali, dali hlavy dohromady a rozhodli, že dneska v noci mlynářovi ukradnou dobytek. Podstrčili palička do chléva a žádali ho, aby zevnitř odemkl, odvázal krávy a vyhnal je ven. Opět paleček se tvářil hloupým a volal na lupiče, jakouže krávu má vyhnat nejdřív, tu strakatou. Mordě, ten spratek mě připraví o rozum, povídá venku jízva. Měli jsme ho rozmačkat, rozdrtit a rozmáznout a rozšlapat, chroptil krvežíznivý. Nežváň, napomíná ho jízva. Ty bys porád jenom drtil a rozmačkával hlupáku. Stejně se s ním moc mazlíš, přidal se ke krvežíznivému ten s břitvou. Tu strakatou a nebo tu rohatou, křičí Paležek ze staje. Ať neblázní, to byl tvůj nápad, ne náš. No, chlapi se dali do hádky a Paleček je slyšel vevnitř, ve stáji a do toho křičel. Ušatou a nebo chlupatou. A co bejčka? Bejčka ne? No a mlynář se probudil. Popadl vidle a vzbudil Stárka. Ten vzal cep a vzbudil Mládka. Mládek měl sukovici po ruce a všichni vyrazili na lupiče. Ale už je nenašli. Lupiči zmizeli ve tmě a ve stáji také nikdo nebyl. Byl tam sice Paleček, ale schoval se do otrub. Když byl mlynář všechno prohlédl a přece nic nenašel, tak šel spát. Paleček usnul v otrubách také. Ráno přišla rozespalá děvečka do chléva, popadla otruby a nasypala kravám. Paleček se probudil, ale než si oči protřel, vidí, že nevidí. Kráva ho slízla i s otrubami. No a teď byl Paleček potně tam, kde by nechtěl být ani při světle. Běhal krávě z bachoru do čepce, z čepce do knihy a zpátky do bachoru. Křičel, bušil, zlobil se. Depak, tma tmoucí a vedro. Vlhké parno a tma. No, to se ví. Krávě ten Palečkův pobyt v útrobách radosti nepřidal. Někdo v ní křičel, šimral, štípal, no až to přestala dojít a chřadla. Když ji děvečka podestýlala, zazdálo se jí, že slyší z krávy tenký hlásek volat o pomoc. Jebine. Bylo zrovna poledne a to někdy člověka popadne hrůza pro nic za nic. Natož, když z krávy volá tenký hlásek. No tak od ní utekla, řekla to mlynářce, ta sousedce, ta kovářce a za chvíli se o tom mluvilo u holiče. Když o tom Jízva slyšel, seděl zrovna namydlený holičovi pod břitvou, tak se vytrh jak byl a rovnou za mlynářem, že tu krávu koupí. No, dostal krávu, nemocnou krávu, za 5 švestek. A sotva ji přivedl do Doupěte, vzal palici, bim, a krávu porazil. Pak ji rozpáral, žaludky výmul, rozříz, a ejhle, Paleček sedí v knize, listuje si a dělá jakoby čet. Jízva ho popad, udělal pár dírek do prázdné konzervy a Palečka konzervou přikryl. Pak svolal radu starších lupičů. Paleček sedí pod konzervou a všechno slyší. Radí se, jak ho potrestat za dvojí zradu. Jeden navrhuje, aby Palečka přivázali kočce k ocasu a na kočku poštvali psa. Jiný ho chce pomazat medem, pověsit za nohu na